0: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

stíne odkvete, pojď zpívat, tančit na hlase smát.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Kontakt. Next, excuse me, baby.

0: Hit Rádio Kontakt.
1: Happy birthday. See, make a wish.

slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: I'm Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
5: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Prodej elektromobilů ve světě znovu výrazně roste. Podle Mezinárodní energetické agentury pomohla zájem zvýšit energetická krize spojená s válkou na Blízkém východě. Ve druhém čtvrtletí dosáhly prodeje rekordních hodnot v 50 zemích. Například v Indii, Brazílii nebo Austrálii se prodalo zhruba dvojnásobné množství elektromobilů než před rokem. Rozsáhlé požáry dál pustoší okolí amerického státu Washington. Plameny zničily nejméně 700 budov a domovy muselo opustit už asi 64 tisíc lidí. Požáry podpořilo rekordní sucho i silný vítr, který komplikuje práci hasičů. Úřady zatím nehlásí oběti, ale pátrají po pohřešovaných a nevylučují, že se situace ještě zhorší. Fotbalisté Sparty dnes vstoupí do kvalifikace Ligy mistrů. Ve třetím předkole přivítají od 8 hodin večer na Letné francouzský Lyon. Pražský celek svého soupeře zatím v historii ještě neporazil. Za Lyon kvůli zranění kolena nenastoupí český reprezentant Pavel Šulc. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Liberecký kraj zahájil stavbu nové výjezdové základny záchranné služby ve Frýdlantu. Nová základna bude splňovat nejvyšší technické i energetické standardy a nabídne kvalitní pracovní prostředí pro záchranáře, kteří zde slouží nepřetržitě 24 hodin denně. Vyroste v blízkosti frýdlantské nemocnice a hotová by měla být v říjnu příštího roku. Na severu Čech bude dneska jasno až polojasno, odpoledne pak přechodně více oblačnosti a objevit se můžou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty dneska mezi 33 až 36 stupni.
7: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Místo, které spojuje.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Krásné ráno, 6:03. Jsme s vámi my tři. Hezký den.
2: Krásný úterý.
3: Ahoj.
1: Ahoj, David, Michal a Jasmin. No a taky písničky. Katy Perry, Firework, tím začínáme. Jdeme na to.
0: Hit Radio Kontakt.

0: Tohle je vaše ranní nálož parádní muziky. Benson Boone, Hit Radio, 9 minut po 6. Hezké ránko. Zajímalo by nás, do jaké poloviny národa patříte, jestli vám to teplo nevadí, nebo jestli se těšíte, až to skončí. Já jsem teda s váma v té druhé skupině. Co vy? Co vy dva tady?
1: Mně se poslední dobou strašně špatně spí, takže já jsem určitě s tebou v té skupině.
2: Já taky, doma se snažíme přežít a prostě nejde to. My vlastně pořád jenom spíme, od té doby se přijdeme domů, tak ležíme, abychom to jako přežili.
0: Takže vy jste si nezavřeli okna přes den a dveře?
2: Zavřeli, ale bohužel máme být na fakt špatnou stranu.
1: Micha už zase radí, jak přes bojovat. Je.
0: No, já mám doma nádherně, teda opravdu to funguje, doma máme krásně, nicméně, kde není krásně, je údolí smrti, nevím, jestli jste to četli. 53 stupňů tam naměřili. Což vlastně, když to sčotnu, tak je od dnešních 40 nebo kolik má být už jenom kousíček.
1: To už daleko není.
2: Je to nejteplejší místo na světě. Myslím si, že ten úplně jako největší pík, co tam naměřili, bylo 56,7 nebo něco takového, což taky není daleko.
0: Já teda musím říct, ne, že bych se chtěl chlubit, ale hlásím se k návštěvníkům údolí smrti a těch 50 stupňů, co jsem tam zažil, bylo o dost snesitelnějších než 40 v Praze teda. Jo, je to trošku jinačí a hlavně člověk je na dovče, že jo? Tak mu to tak jako úplně nevá. Takže úkol zní, úkol pro dnešní den, úkol pro úterý, přežít to. K tomu nám dopomáhají hity a Hit Radio, Temper City, Self-Aware, tohle je novinka ve vašem playlistu a na to jsem se strašně moc těšil, protože my to tady vlastně hrajeme úplně poprvé teďka spolu ve třech, že jo? Mm-hmm. Je to tak? No tak pojďme na to, pojďme si to užít. 6.11, hezké ráno.

0: Tohle je Avril, tohle je Hit Radio. 7:15, 3 minuty k tomu. Dobré ráno.
1: Většina lidí si po 30 blbě lehne na polštář a ví o tom další 3 dny. Mm-hmm. A pak jsou tady lidi, to byl souhlas z tvý strany, který si řeknou, víš co, já přeplavu celý Balt, to se ještě nikomu nepovedlo. Tak to přesně udělal Polák, který se jmenuje Bartoloměj Kubovsky a stal se tak prvním člověkem, kterýmu se to opravdu povedlo. A to pozor, až na 3. pokus, protože 2x málem podlehl podchlazení a i přesto se tam vrátil. Takže hustý.
0: To je bourák. Já mám problém přeplavat 5 bazénů.
1: On plaval neuvěřitelných 47 hodin v kuse a pak úplně padnul vysílením. Pochopitelně.
0: Já to nechápu. Podle mě tenhle nápad musel vzniknout v hospodě, jo? Já úplně vidím, jak sedí u toho pivka a říká mu. Ale já, o cože nepřeplaveš ten Balt? No, jasně.
1: A my tady máme mezi sebou plavce, tak dokáže si dej představit?
2: Já jsem plaval maximálně asi hodinu. Takže to, že bych plakoval ještě 47x díl.
0: Kam splavala hodinu?
2: No, bazén tam a zpátky.
0: Jako?
2: Co jsi myslel?
1: Nebože.
2: Jako do Hamburku, jo.
0: Třeba.
2: Doplavat k moři, to by bylo cool.
0: No jasně. Tak možná to někoho napadlo, nevíme, jo? Tak víme, kolik stojí benzín a nafta, jo? Není to úplně blbej nápad. Co není špatný nápad, jsou další, ty Imagine Dragons, taky Poetika, no a samozřejmě vám řekneme i, jak to v úterý ráno vypadá na cestách, bude aktuální doprava.
3: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
6: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
7: Jo.
6: Jakej?
7: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
6: Přijďte před Liberecký kulturák na den svijanskýho piva v pátek 7. srpna od 2.
7: Vynikající Svijany, speciality na grilu a skvělá muzika. Motorband, divá bára, Devil Heads a další. Vstup zdarma.
6: Den svijanskýho piva v pátek před Libereckým kulturákem.
3: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na nehodu na Českolipsku, stala se na příjezdovce do obce Doxy ve směru od Jestřebí. Osobní auto tam srazilo divočáka. Teď už by na místě měla být i policie.
1: Zajeďte na Zámky, Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a Hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách. Hit Radio Kontakt.

0: Snídaně šampionů.
1: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje

0: práci.
1: Přejeme vám dobré ráno, přesně o 6:30 posloucháte Hit Radio a teď je tu ranní update.
2: Ranní update.
3: Serena a Venus Williamsovy se mají znovu představit spolu na kurtu. Legendární americké sestry dostaly divokou kartu do 4 hry na turnaj v Cincinnati. Pokud nastoupí, půjde o jejich první společný zápas po zhruba 4 letech. Nový snímek o pavoučím muži přepsal historii kin. Film Spider-Man z Brusu Nový den utržel v Severní Americe za premiérový víkend 360 milionů dolarů a překonal dosavadní rekord snímku Avengers Endgame z roku 2019. Rodinná dovolená nemusí být jen prací pro matku. Odborníci doporučují rozdělit si povinnosti mezi všechny členy rodiny. Jen když se do péče o děti i organizace zapojí oba rodiče, může si dovolenou skutečně užít a odpočinout si i žena.
1: Já si myslím, že každý chlap pomáhá, jenom každý má tak jako různý měřítko té pomoci a u někoho je lepší, když nepomáhá.
3: A taky každá žena si to možná jinak uvědomuje, že jo? To už to, že muž připraví vůz, že natankuje, i to jsou přípravy.
4: No tak taky se, a teď se bohužel nezastanu žen, ale kolikrát se stane to, že žena jako chce pomoct, ale řekne, že nechce, že jo, muž to veme vážně. Takže...
3: A nebo naopak nechce pomoct, protože si to všechno chce udělat sama. Přesně. A pak je protivná.
1: Mně se líbilo, že jsi do té pomoci dal tankování, jako co je těžký na tom zastrčit pistoli do nádrže.
3: No nic, ale už to je samo o sebe pomoc přece.
1: Jasně. Davide, my tady pro tebe něco máme, jo. Ty jsi včera odešel a přišla hlasovka.
5: No ahoj, tady Iva. Já jsem myslela, že jste český rádio a tak by mě zajímalo, co znamená ranní upgrade. Jestli byste to třeba nemuseli říkat česky. Zdravím vás, ahoj.
1: No, je to ranní update, to je první věc.
3: Tím jsme začali.
1: Tím jsme začali, ale tak...
4: Aktuality Davida Jošta.
1: Aktuality Davida Jošta, nebo jak to pomenovat, nebo Joštoviny.
4: Jošťárny.
1: Tak dáme Jošťárny zase za hodinu.
3: Dáme.
1: Nebo jestli vy, kdo nás posloucháte, jestli vás napadá nějaký lepší název, jak byste tady mohl Davidův ranní upgrade a update jmenovat, klidně nám to napište, budeme rádi za tipy. My jsme teda to český rádio, no. Pretenders, don't get me wrong, tohle vás bude moc bavit, tohle je srdcovka od nás tří. Připomínáme, srdcovky vám hraje Jirka Plnář, mezi 12. a 13. je jich 5 a jednu vybíráte jako tradičně vy. Tak hezké ránko.

0: uších, Erik Pritz, Call on Me. Tohle je Hit Radio, chvíli po 6:30. Hezké ránečko.
1: Ono se říká, že muži a ženy přemýšlí úplně jiným způsobem. A mně se to zase jednou potvrdilo. Seděli jsme včera s Kubou v kavárně s mým přítelem a on byl strašně zamyšlený, ale to jste v životě neviděli. To bylo, jak kdyby chodil na matfiz a teďka měl nějaký jako strašně složitý příklad nebo přemýšlel nad smyslem života a mně to přišlo jako divný, jo. Tak na něj koukám a říkám, co je, na čem přemýšlíš? A on úplně vážně, přísahám, fakt s úplně kamennou tváří říká, jestli půjdu na záchod tady nebo až v kanceláři. Jako jestli půjde na záchod v kavárně anebo v kanclu. A já tohle to nechápu, protože my ženy si často myslíme, jak prostě přemýšlí, jak se s náma asi jako rozejde, nebo co jako kde provést, nebo co přesně je tady najednou v hlavě na matfizu. A vy řešíte takový kraviny přitom.
2: A nebo přemýšlel přesně nad tím, nad o čem tímhle, teďka mluvila.
1: A pak to zamaskoval, jasně.
2: Přesně. A ty jsi úplně zaskočila otázkou. Tak odpověděl prostě první blbost, která mu přišla do hlavy.
0: Tebe bych teda nechtěl za přítele, Davide.
1: Ne, ale opravdu, jakože...
2: Hele, otázka, která visí ve vzduchu, jak to teda nakonec dopadlo?
1: Nakonec až v kanclu, no.
0: V kanclu. A jste spolu?
1: Cože? Jsme spolu. Nicméně, co jsou podle vás takový ty fakt jako rozdíly, nad čím přemýšlejí chlapy, nad čím přemýšlejí ženy?
2: Jestli si dám ještě jedno pivo, nebo už ne?
0: Asi. Já nechci nikoho urazit, jo, to bych se nedovolil. Mně přijde občas, že moc nepřemýšlíte, Jasmin.
1: Jo, takhle.
0: Jakoby.
1: To říká ten pravej, byť Dave.
0: Co? Jo, řekni, potvrď to.
2: Kývu.
0: No, největší rozdíly, no tak já, takhle. Mně se ukázalo, že muži a ženy mají prostě každý jiný svět, jo, že vy, co nechápete u nás, tak my prostě nejsme schopní pochopit u vás. A to není urážka, to tak prostě je, jo.
1: Že Venuše, Mars funguje teda.
0: Jo, absolutně.
2: Já bych to prostě uzavřel.
0: Absolutně.
2: Každý jsme jiný.
0: Absolutně.
2: Ale tohle se líbí všem.
0: Jo, jo, já to čekám, že to tam pošleš, Davide. Lucenzo, Don Omar, Danza Kuduro, za chvíli taky Leony a aktuální doprava, tak hezké ráno všem ženám i mužům.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
4: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Haken. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Haken, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Haken.cz. Spěte jako miminko.
5: Tak to kecáš.
6: No kejco. Kámoš má ještě větší.
5: A co na to jeho holka?
6: Našla si jinýho, ten má malej.
5: No jo, zlatej malej.
7: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
3: Rádio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dvě nehody v těchto chvílích brzdí ranní provoz v našem regionu. Pozor na Českolipsku. Jedna se stala u obce Doxy, druhá u Kvítkova. Obou případech osobák srazil divočáka.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: 6.50, tohle je Leony na Hit Rádiu, dobré ráno. Máme pro vás takovou intimní otázku. Berete si sebou telefon na toaletu? Co vy?
1: Ano.
0: Co Jasmin?
2: Jako někdy.
0: Takhle, ale přiznej se.
2: Mně to přijde vlastně hnusný, ale někdy se to stane.
0: Tak já jsem teda s Davidem, že člověk si to vezme a tak se to jako zapomene a scrolluje, že jo, víme. Dřív se četli osvěžovače vzduchu a luštily se křížovky, dneska se prostě scrolluje. A tohle nám chtějí zakázat šéfové v práci. Jo, pozor, jo. Firmy vytáhly nový data a tvrdí, že na toaletě s telefonem v ruce stráví člověk průměrně 35 minut denně. V práci. 35 minut denně.
2: Jakože teda 35 minut, co by ses mohl věnovat normální práci, jasně, tak se zašiješ tam.
0: Aha, a scrolluješ na
1: to máš dalších 30 minut na cigáru, 30 minut na kafe a pak z toho dne za stolik nezbyde.
0: Jasně, a pracuješ 2 hodiny ve finále, ale já si říkám, že jak dřív byly, pamatujete, dřív byly píchačky, jak se strkali, tak si říkám, bych vám dal vidět výraz Jasmin. To se do toho strkali takový karty. Já si pamatuju, když jsem chodil tenkrát za tátou do práce, když končil, tak jsem mu tam vždycky strčil a ty jsi to vlastně odpíchla jako konec směny.
2: Jo, takhle, no jasně.
0: No,
2: tak tohle.
0: Tak možná tohle, kdyby bylo prostě třeba nově, by mohli zavít zpátky. Jaký
1: turniket na záchod třeba.
0: Přesně, vždycky by to píplo a Jarda jde zase na záchod, tak tam byl dlouho, tak 14 minut, dobře. Pojďme na muziku. Kamarád Vímajn, pokud nás třeba posloucháte na tom místě, kam chodíte sami, tak vás zdravíme a už stačilo, jo? Už pojďme zase. Šup, šup, do práce. Hezké ráno.

0: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. echoonline.cz.
2: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
3: Baru, ty jsi hlavička.
2: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Auto na šrot CZ.
5: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
4: Volejte 776 823 833.
5: Autonašrot.cz.
4: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
5: A zdarma odvezeme.
4: Volejte 776 823 833.
6: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Extrémní vedra letos přejí vosám, kvůli horku a suchu rychle rostou vosí hnízda a hmyzuje výrazně více než obvykle. Přibývá proto výjezdů hasičů i záchranářů k lidem po vosím bodnutí. Největší nebezpečí představují vosy pro alergiky, u kterých může bodnutí vyvolat vážnou reakci. V Česku padaly teplotní rekordy, nejtepleji bylo na Moravě. Ve Strážnici meteorologové naměřili 39,9 stupně Celsia, což je nejvyšší teplota v historii měření na Moravě. Rekord pro 3. srpen potom padl na třetině dlouhodobě měřících stanic. Meteorologové navíc upozorňují, že dnešek může být ještě teplejší a na Moravě může poprvé padnout hranice 40 stupňů Celsia. V Dánsku začala platit delší povinná vojenská služba. Noví branci budou nově sloužit 11 měsíců místo dosavadních 4. Poprvé se povinná vojna vztahuje také na ženy a armáda zároveň zvýšila počet přijímaných rekrutů. Dánská vláda změny zdůvodňuje zhoršenou bezpečnostní situací v Evropě. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Praha stále hledá vánoční strom. Nejvíc typů zatím přišlo z Libereckého kraje. K organizátorovi největších vánočních trhů v centru české metropole dorazila zatím desítka typů. Nejvíc podnětů přišlo z Libereckého kraje. Zájemci se ale našli také na Moravě nebo ve středních Čechách. Z Libereckého kraje pocházel pražský vánoční strom už několikrát. Maximální teploty se dneska na severu Čech budou pohybovat mezi 33 až 36 stupni. Bude jasno až polojasno, odpoledne pak místy více oblačnosti a možnost přeháněk nebo bouřek.
11: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Kultura pod otevřeným nebem.
12: Dobré ráno, šampione.
13: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
14: Jsme tady pro tebe.
13: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
15: Krásné ráno.
16: Hezký úterý vám všem.
17: Snídaně šampionů.
16: Touhletou dobou jsou v plném proudu festivaly, dovolený výlety na chaty a tak dál a tak dál a vzniká tam nejvíc letních románků a my se na ty vaše letní románky za chviličku podíváme.
15: Letní lásky za moment, David už přikivuje.
18: Jenom, že to je dobrý téma.
15: To bude velký. Tak pojďme na muziku. Tim Berg neboli Avicii, Sea Romance na Hit Rádiu v 7.02.

0: Moments, Tim Berg, Avicii 706, Hit Radio.
1: Léto je takový zvláštní roční období, jo. Stačí západ slunce, dva koktejly, procházka po pláži a hnedka máte pocit, že jste našli lásku svýho života.
0: Já jsem myslel, jak se začala s tím stačí, tak si říkám, neřekne stačí kapka, seš taťka. Ale to vlastně taky k těm letním láskám jako patří, jo.
1: Ale opravdu se tohle děje a pak začne pondělí, návrat do práce, vy si říkáte, tak jak já se z tohohle jako vymotám. Zažili jste něco takového?
0: Zažil jste David někdy letní lásku?
2: Já jsem o tom vždycky jenom snil, že jsme vždycky jezdívali s našima na dovolenou k moři a říkal jsem si, tamhle sta nebo tamhle sta. Nikdy mě žádná nechtěla, no.
1: Já to mám teda úplně stejně, že jsem vlastně vždycky, když jsem byla na dovolený, tak ale jsem tam byla s přítelem a vlastně jsem tohle nikdy nezažila, takže taky jenom to mám v hlavě, že někdy nějaká letní láska, takhle, že to někdo prožil.
0: Já jsem nemusel jít ani na dovolenou, abych prožil letní lásku a Cerekvice nad Loučnou, to je u Vysokého Mýta, letní láska. Simona. Hmm. Já celkem často přes Mýto jezdím i kolem Cerekvice, tak si vždycky tak jako vzpomenu.
2: Popiš nám, jak vypadala ta Simona. A buď konkrétní.
0: Byla hezká. Jo. Ale to už je, ježiš, to už je let. To je třeba 15 let zpátky. 12, 10.
1: No, tak to je jedno. Nicméně, co se taky často děje, je to, že se někdo zakouká do, jak se jim říká, animátoři na těch dovolených.
2: No jasně, nebo plavčíci.
1: Egyptě, aha. No nebo.
0: No jo. Ty se bavíš o těch animátorech, tak to se mi připomněla jedna známá, už jsme se teda dlouho neviděli. Tak přesně takhle byla v Egyptě, zamilovala se tam do animátora, měla s ním dítě a on ten Egypťan nějak to jako celý jako lívnul, opustil a není, jo. Ale má teda krásnou holčičku, jo, taková kudrnatá, taková trošku opálená, fakt jako hezká, jo. Takže věřím, že se to děje, vy máte nějakou zkušenost takovou, nebo jako ne vy konkrétně, ale...
1: Já mám nemáš, v Egyptě.
0: Nemáš David nějaký děti v Egyptě?
2: Snad ne, takhle, snad ne.
1: Já taky ne, ale znám taky takový slečny, který si vlastně naprkli přesně v Egyptě, animátora a jako je to častý případ.
0: To mě řekni, ty jsi teda žena, nemáš tu zkušenost, jo, ale představ si, že teda jedeš do toho Egypta, k tomu bazénu, ten animační program a teďka to bára, bára, bára, bere, mu tam tancuje, že jo, prostě v těch plavkách. To se jako zamilujete takhle jako rychle?
1: No ne, jako asi...
0: A to vám není jasný, že ten animátor tohle stejný dělá s dalšíma prostě
1: přesně,
0: s celým hotelem? Jako.
1: To přesně je důvod, proč bych do toho nešla, protože mně je jasný, že to tam dělá se všema, že jo?
0: Pojďte nám dát vědět vy, jestli jste zažili někdy nějakou letní lásku, ať už třeba v Egyptě, nebo prostě normálně, jo? Takový...
2: Normálně.
0: Takový nějaký vzplanutí, jestli jste se někdy fakt třeba i blbě zamilovali a kolik platíte na alimentech, to nás zajímá.
1: A jak jste to pak vyřešili, pokud jste to chtěli opustit, že jo, po vystřízlivění?
0: Tak, nějaký. WhatsApp znáte, 777-937-777, tady nám můžete nahrát hlasovku, anebo poslat zprávu. My k vám posíláme další hity, Radleton Blood Runner.

0: Offenbach, Overdrive, Hit Radio, 7:15. Tak co ty vaše letní lásky? Ptali jsme se, jestli jste někdy zažili nějaké letní vzplanutí, jestli jste se třeba někdy zamilovali úplně blbě a jestli vám to třeba vydrželo.
1: Napsala Radka, hezké ráno, jedno úsměvné splanutí lásky, i když ne letní. Do mateřské školy před lety chodili amatérští herci udělat mikulášskou nadílku a v uvozovkách náš Mikuláš se zamiloval do čertice a přivedl ji do jiného stavu. Další osudy téhle lásky neznám, ale snad se jim narodili jen samí andílci.
0: No jo, já si mám tu, vždycky chodil čert k nám do školy, já jsem se ho bál, měl teda strašně dlouhý ocas, jo. Takže chápu, no.
2: Jak to s tím souvisí?
0: To ne, takže jsou prostě divoký ti čerti prostě, jo, to je hnedka. Takhle. Taky tady máme další zprávu od Ivči. Ahoj, před 21 lety jel takhle na dovolenou Spartou do Polska, teď již můj manžel. Náhodou si udělali přestávku na koupališti v Šumperku, no a za půl roku jsem se přestěhovala 300 km za ním. Někdy to prostě klapne.
1: To je hezký.
0: Taková zastávka v Šumperku a je to.
1: Verča, ahoj parto, zažila jsem dvě letní lásky v jednom létě. A největší trapas byl, když jsem si pak spletla jejich jména. Radim a Adam. Nakonec jsem to ukončila s oběma, neb to nemělo budoucnost a bylo to jen chvilkové popláznění na vesnických zábavách.
0: No tak, kdo zažil někdy vesnickou zábavu, tak to se ti splete ty jména, no. To najednou neví, s kým seš v tom lese, jako nevíš, jestli to je Ondra nebo Petr, že jo, Markéta nebo Ivana.
1: Vestaj, vesnické tajemství.
0: Vždycky to neznám. Vestaj.
1: Když se ti pak narodí někde, o kom nevíš, no.
0: Tak to je velký vestaj. Taky tady máme hlasovku od Ivči, už to hledám, už to pouštím.
3: Krásné ráno, rádio. Tak já teda mám zkušenost. My jsme byli s mýma rodičema, bylo mi 15, na mojí jako poslední dovolený s nima. Byli jsme v Chorvatsku a byla tam velká parta Italů, Italek. No prostě celkově hráli jsme volejbal a fakt jsme ho hráli denně, snad celý den prostě a sešla se nás tam fakt super parta. No a s tím jedním Italem jsme se dali do řeči a úplně prostě úžasný, nádherný, fakt prostě ta krásná letní láska. A oba dva jsme plakali, když jsme jeli domů, bylo to fakt krásný, takový nevinný, oťukaný prostě, že jo, nic tam nebylo. Ale přesto jsme se tak do sebe zamilovali, že jsme si fakt psali ještě minimálně půl roku, rok vlastně jsme si psali. Samozřejmě tím, že jsem byla mladá, naši mi nikam nechtěli pustit, takže jako pozvání do Monzy na formule bohužel neklaplo. A vlastně pak jsme si přestali psát, nějak to vlastně vyšumělo, ale bylo to krásné. Vzpomínám na to do dneška a je to hezké. Mějte se krásně.
1: To jsem chtěla říct, že vidět, že v Ivče to zůstalo, že opravdu na to vzpomíná ráda, zní to tak.
0: Mě by mrzelo teda, že jsem se nedostal na té formule, když už jsem to měl tak rozehraný teda s Italem. Mě zajímalo, jak se dáš s Italem do řeči? Vypadá to nějak...
1: Michal tady gestikuluje klasický
0: takhle,
1: italský.
0: Takhle, škoda, že to nemůžete vidět, jo, ale asi víte jak. No, když jsme u těch letních lásek... A bychom si mohli jednu letní lásku zahrát, máme to tady zhudebněný od Miraj, Summer Love. Tak kdo jste to někdy zažil, děkujeme vám za zprávy, a kdo jste to zažil a úplně jste se k tomu nechtěl veřejně přiznat, tak i tohle je pro vás. Miraj, Summer Love, Hit Radio, 7:18, hezké ráno.

0: Summer Love, tohle jsou Mirai, tohle je Hit Radio v 7 hodin 20 minut. Už za malou chvíli budete soutěžit o komplexní péči pro podporu růstu vlasů a taky unisex parfém. O tom bude rychlá pětka, tak rozhodně nechoďte daleko od rádia. No a co vás zabaví z muziky, bude tohle, to je Shakira. A taky přehodíme aktuální dopravu, ať víte, kde to v úterý ráno stojí.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Sychrov. 7. až 9. srpna se promění zámek Sychrov v Hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Vašutem. Kromě toho také klasický muzikál Rebelové. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
7: Dopřejte si pořádnou porci čerstvosti v Globusu Liberec. Od 5. do 18. srpna získáte 20% slevu na ovoce a zeleninu se zákaznickou kartou Můj Globus. Naplňte svůj košík tím nejlepším a ušetřete. Těšíme se na vás. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
8: Tak co? Kolik ti dneska ukázala apka na fotovoltaice?
9: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
8: Za 0,0 nic? Já to posílám do svýho Volkswagenu.
9: Ty máš elektromobil?
8: Půjčený, na měsíc. V Auto Nord si ho půjčíš, než se rozhodneš koupit.
9: Sousede, kde přesně?
10: Půjčovna na Volkswagen ID for All. Na pobočkách Auto Nord v Terezíně, Děčíně a České Lípě. Přidejte se k sousedům, co to už vyřešili. Autonord.cz.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
12: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Došetřuje se nehoda na Česko-Lipsku u Kvítkova. Osobní auto tam srazilo divočáka. A pozor si dávejte taky v Chomutově, kde je v ulici 28. října na silnici rozlitý olej.
1: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
2: Hit Radio Kontakt.

0: Tohle je velký léto. Shakira, Whenever, Wherever na Hit Rádiu v 7.28. My jsme Michal, Jasmina, David a David pro nás má jeho jošťákoviny.
1: Jošťárny.
0: Jošťárny.
2: Ranní update.
3: Generace Z mění vztah k alkoholu, mladí lidé po celém světě pijí méně než jejich rodiče a stále častěji volí nealkoholické nápoje nebo úplnou abstinenci. Tento trend už dopadá i na výrobce alkoholu, jejichž hodnota v posledních letech výrazně klesla. Obezita ve středním věku může zvýšit riziko demence. Nová studie ukazuje, že je u takových lidí riziko vzniku vaskulární demence o 60% vyšší. Podle odborníků je proto důležité hlídat si nejen hmotnost, ale také krevní tlak, který hraje při rozvoji onemocnění zásadní roli. Chorvatská letoviska bojují proti rezervování míst na plážích. Ručníky, lehátka i další věci ponechané přes noc na veřejných plážích nechávají města odvážet. Chtějí tak zabránit tomu, aby si lidé blokovali nejlepší místa ještě před příchodem ostatních návštěvníků.
0: Tak hold all inclusive je all inclusive.
3: No je to takový zajímavý, že vlastně dovolená, která by měla být takovým obdobím klidu, vás stejně evokuje potřebu jako soutěžit o to nejlepší místo.
1: Mě to vždycky vytáčí a mám radost, když jsem na hotelu, kde to je výslovně jako zakázaný, napsaný a opravdu, když to někdo udělá, tak ty ručníky vemou. To se mi nám stalo teďka. Ne, že bychom je tam dávali, ale nějaký ty lidi z hotelu a měla jsem radost, že to takhle bojkotujou.
0: Takže ty to neděláš, David by si přestal.
3: Já bych si klidně přestal.
0: No, mi to jasný, no.
3: Co ty?
0: To je jedno. Pojďme soutěžit. Každý den soutěžíte o Herbooster Herbarium o Thomas Arsov, komplexní péče pro podporu růstu vlasů a jejich dlouhodobou kondici.
1: A k tomu taky unisex parfém sluní santalového dřeva, fialky a růže.
0: Pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: 7.33, pojďme soutěžit, dneska ráno. Rychlá pětka.
1: Celý tento týden hrajete o Hairbooster Herbarium od Tomáš Arsov, taky unisex parfém s vůní santalového dřeva, fialky a kůže.
0: No a připomínáme, že Tomáš Arsov je jeden z nejznámějších českých hadeřníků, který z obyčejného stříhání vybudoval vlastní kosmetickou značku a dneska radí tisícům lidí, jak mít zdravější vlasy. No a o tohle všechno si zasoutěží Renča. Renčo, hezké ráno.
2: Hezké ráno.
1: Ahoj.
0: Jak je v Krumlově? Jaké tam máte počasí? Tak je takový
2: no,
0: vedro.
2: No nádherně, dneska bude asi vedro.
0: asi velký vedro. A jsi na to nějak připravená? Máš nějaký trik, jak se tomu jako úplně, jak se prostě neupíct?
2: No, budu v práci pod klimatizací, asi tak nějak, no. To je můj trik.
0: Šťastná to žena, šťastná. A možná budeš šťastnější, když zodpovíš 5 otázek, tak pojďme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jaké pohoří leží na severu České republiky a je v něm Sněžka?
2: Krkonoše?
1: Ano. Mm-hmm.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jak se jmenuje oblíbená kostkovaná hra s černými a bílými poli?
2: Člověče, nezlob se. Šachy.
0: Jo. Bomba.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jak se jmenuje přípravek, který se používá po šampónu pro snadnější rozčesávání vlasů?
2: Kondicionér.
1: Jo.
0: Máš pravdu.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Renčo, jak se jmenuje pták, který budí ráno svým kokrháním?
2: Kohout.
0: Ano.
1: No a poslední otázka. Co vyrábějí včely z nektarů květů?
2: Medíček.
1: Medíček.
0: A medíček. Poslední otázka, která tě dovedla k výhře, vyhráváš produkty Tomáš Arsov. Ty jsi mimochodem napsala, Renčo, chci soutěžit no. o Tomáše a svěží kudrlinky. Tak takhle, jako sám Tomáš, ten teda není součástí balení, ale produkty Tomáš Arsov, ty jsou tvoje, moc gratulujeme.
2: Děkuji moc krát.
1: Gratulujeme.
2: Tak to vám krásný horký den.
0: Děkujeme, ty to zvládni v práci a určitě se někdy ozvy, budeme se těšit. Měj se, Renčo, ahoj.
2: Děkuji, ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Ještě mě to nepřešlo. Jak to máte vy s tímhle songem? Miluju Eva Farná, Miraj, vzpomenej si Hit Radio v 7.39.
1: Pokud máte pocit, že už vás lidská hloupost nemůže ničím překvapit, tak za chvíli vám povíme o pánovi, který vypustil roj včel přímo na čerpací stanici.
0: Naprosto famózní příběh, pokud jste to neslyšeli, tak si na to rozhodně počkejte. No a jak to vypadá na cestách, jak to vypadá na silnicích, tak to poradíme. Za malý moment aktuální doprava, no a taky samozřejmě další skvělý hity. Damiano David, Born with a Broken Heart, taky Taylor Swift. Počkejte na to.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
8: Yes, sir!
9: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

0: servis a Bára Pulkártová. Pozor na Liberecku v Raspenavě. Omezení tam čekáte v Učíkově ulici. A pracuje se taky v Ústí nad Labem, kde se zdržíte v Pražské ulici. Je tam dočasně zúžená vozovka.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: tohle je Taylor, tohle je Hit Radio v 7.51. Nejlepší historky píše sám život, máme tu naprosto legendární příběh, který nevymyslíte a který se stal na benzínce v Jablonci nad Nisou. Možná jste o tom slyšeli, pokud ne, tak vás to určitě pobaví. Muž na pumpě vypustil roj včel, protože chtěl vědět, jestli se sami vrátí domů. A to mi přijde úplně skvělý, jo. Doslova se tady píše, muž nejprve zaparkoval před vchodem do prodejny, koupil si kávu a chvíli ji popíjel, pak se obrátil na zaměstnance pumpy stojícího venku. Já vám tady vypustím svoje včely, jo? Mě zajímá jenom, jestli se sami vrátí domů, sdělil překvapenému pracovníkovi.
1: Proč to dělá na benzínce a ne někde na louce?
0: No, nevím, někoho mě se ptej, jo, ale co se jí píše, že tak celý děj mohli strážníci sledovat z kamerových záznamů na benzínové čerpací stanici. A já se ptám, záznam kde? Protože nevím teda jak vy, ale já to potřebuji vidět. Jestli mě slyší někdo, kdo to má na starosti a ten záznam má, prosím vás, nahrajte to někam na internet, protože tenhle záznam z legendární akce teda potřebujeme vidět, jo. Nicméně, jak slíbil, udělal, otevřel kufr, vyletěl z něj velký roj, muž nasedl do auta a odjel. A teďka co se stalo? Část roje odletěla pryč, ale část vletěla rovnou do prodejny mezi zákazníky.
1: Takže ale to proč to dělal? No, aby se vrátili domů, nevrátili teda.
0: No, já nevím, no uletěli mu včely, jo. Nicméně, co jsem našel na internetu, tak každá včela ví přesně na centimetr, kam má doletět zpátky a okruh letu má maximálně 5 kilometrů, jo. Já se teda přiznám, se jednou jsem na sosený domů netrefil, ale to je jiný příběh, jo. Takže tady nad tím příběhem visí obrovský otazník, jo. A vrátili se teda?

0: snídani šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Kámo, já už to nevydržím.
4: Kámo, ten je velký.
3: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
4: Dík, fakt, kámoš.
5: Na velikosti pohledávky nezáleží. E-pohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na e-pohledávky.cz.
6: Autokoutek.
7: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
6: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
7: Výhodné financování.
6: Pro nové i ojeté vozy.
7: Ale jen u Autokoutek.
6: Dobrá adresa pro váš vůz.
7: www.autokoutek.cz.
6: Již 30 let.
8: I'm Ariana Grande.
9: It's Hozier.
10: Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi nakupují na internetu častěji než dřív. Za jeden nákup ale většinou utratí stejně jako v minulých letech, nejčastěji mezi 500 korunami a 2000. Novým trendem je rozložení větších nákupů do několika splátek. Podle průzkumu nakupuje online už 95% Čechů. Nejčastěji si objednávají zboží dvakrát až třikrát měsíčně. Odborníci očekávají, že obliba online nakupování bude dál růst. Ve Spojených státech zemřeli první dva lidé na cyklosporózu. Střevní onemocnění způsobené parazitem se nejvíce šíří ve státě Michigan, kde evidují přes 11 000 případů. Úřady nákazu spojují hlavně s ledovým salátem podávaným v restauracích Taco Bell. V celých Spojených státech už lékaři potvrdili více než 18,5 tisíce případů. Rekordní sucho začíná citelně dopadat na evropskou ekonomiku. Nízké hladiny řek omezují lodní dopravu, komplikují přepravu zboží a snižují výrobu elektřiny. Problémy mají také zemědělci, kteří po Dunaji obtížně převážejí letošní úrodu. Podle odborníků budou muset evropské státy kvůli častějším obdobím sucha přizpůsobit dopravu i energetiku novým klimatickým podmínkám. A teď už pojďme k nám do regionu.
14: Liberecký kraj zahájil stavbu nové výjezdové základny záchranné služby ve Frýdlantu. Nová základna bude splňovat nejvyšší technické i energetické standardy a nabídne kvalitní pracovní prostředí pro záchranáře, kteří zde slouží nepřetržitě 24 hodin denně. Vyroste v blízkosti frýdlantské nemocnice a hotová by měla být v říjnu příštího roku. Na severu Čech bude dneska jasno až polojasno, odpoledne pak přechodně více oblačnosti a objevit se můžou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty dneska mezi 33 až 36 stupni.
15: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Místo, které spojuje.
16: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
17: Stále jste tady? No tak hezké ráno.
18: Hezký úterý.
19: Snídaně šampionů.
17: Vstupujeme do poslední třetiny úterní snídaně, takhle jsem to chtěl říct. A lidi, nevím, jestli jste to slyšeli, ale příští týden nebude fungovat gravitace. Vypne se. Normálně vesmír. Hotovo, slyšeli jste o tom?
18: Ne.
17: No tak počkejte, za chvilku to proberem. David Guetta, Cedric Gervais a Chris Willis. Hezké ráno.
16: Hit Radio Kontakt.

0: 6 minut po 8, Hit Radio Fuších, dobré ráno a už si pište do kalendářů. Příští středu, 12. srpna ve 14 hodin 15 minut, se radši něčeho držte, protože na 7 sekund vypadne gravitace. Takhle, pravděpodobně ne, ale internetem se šíří zpráva, že právě vypadne gravitace a všechno bude lítat vzduchem, jo? A ve facebookové události, což je trochu strašidelný, je 50 tisíc lidí a já si říkám, mě by zajímalo, kolik lidí z těch 50 tisíc tomu fakt věří, že teda vypadne gravitace.
1: Ono to jde totiž takhle, no. A je vypnuto prostě.
0: No přesně, gravitace. No, přesně, ale přijde, bude příští středa, čtvrt na tři a najednou. Stě.
1: Nic, počkej. Nada.
0: Pět, šest a dobrý. Tak, a gravitace funguje. Co zpátky nohama na zemi. Tak já nevím, no mně to přijde, že to je asi něco jako ten tvůj sraz fanoušku škrabání brambor na Pražském hradě, co jsme tady řešili minulý týden.
2: Nakonec se za ní nechlubila.
0: A bylo to teda, ne?
1: Co já vím. Nicméně, opravdu jsou lidi, kteří tomu věří a mě zajímá, jestli vy nebo někdo, koho znáte, jste někdy věřili nějakým konspiračním teoriím, protože já znám člověka, který jako fakt hodně, hodně věří na mimozemšťany, což oni jakoby někdy můžou být, ale on má jednu specifickou představu a fakt je z toho jako úplně mimo, on se z toho fakt úplně pomát a řeší to dennodenně, což už je ten horší případ potom.
0: Tak já nevím, jestli můžu mluvit tady za Davida, tak rozhodně věříme, že Země placatá teda. Tam bych asi začal. Chemtrails, jasně. To, co vidíš na obloze, to, co je za letadlama, tak to nás normálně kropí.
1: Čipy máme.
0: Čipy. No jasně. Ježíš, od covidu, ne? Jak jsme se očkovali. Byl gátest, to všechno sleduje. Jsme očipovaní. No nevím, já teda ničemu nevěřím, ale měli jsme souseda, který si myslel, že nás kropí ty chemtrails, no. Tak jako to nevysvětlíš, no. Ale dobře, takhle, hele, každý ať má svůj názor, jo. Já teda nevěřím asi žádný konspirační teorii. Co vy dva?
2: Taky ne.
1: Taky ne.
0: No ale určitě mezi váma někdo je, kdo třeba, ale ani nejde o konspirační teorie, ale spíš čemu jsme věřili, když jsme byli třeba malí, jo, protože člověk, když je malý, tak mu rodiče něco nakukají a on se to nese a pak třeba ve 30 zjistí, že mu tak trochu kecali, jo, i když to mysleli jako hezky.
1: Takže ať už to je takováhle věc, nebo opravdu i konspiračky, dejte nám to vědět na 777-937-777.
0: Přes WhatsApp budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku, ale potěší nás i klasická zpráva. Teď Ava Max, Sweet But Psycho na Hit Radio.

0: celé Hit Radio, taky Linkin Park. Je přesně 8:45 a my vám přejeme krásné ránko. Probíráme tady konspirační teorie. Protože příští týden má na 7 sekund vypadnout gravitace na celé Zemi. Přesně ve čtvrt na 3, 12. srpna. Myslíme si, že to asi tak nebude, ale někdo tomu věří.
1: Ptali jsme se, jakým konspiračním teoriím nebo obecně věcem i třeba v dětství, co vám řekli rodiče, věříte vy nebo jste věřili, tak pojďme na vaše hlasovky.
0: Třeba od Honzy.
2: Zavíčko, dobré ráno, tak já jsem jako věřil, že se něco stane, ne že bude vyložený konec světa, ale věřil jsem, že se něco stane v ten rok 2012. To bylo hodně takový jako zmiňovaný, to bylo, tomu věřilo taky hodně lidí, si myslím. No, tak prostě jsem se toho chytil a věřil jsem tomu, no a tak byl jsem hodně mladý, no.
0: Já s tím souhlasím. Nevím jak vy, já jsem tomu věřil taky.
3: Jsme dokonce byli v kině.
0: To byl film
3: nějakým
0: taky.
3: Filmu,
0: to byl film a myslím si, že byl strašně dlouhý. A nic se nestalo, přežili jsme to, bohužel.
1: Mně bylo 13 tu dobu, takže jsem to moc jako neřešila, ale film jsem viděla a to bylo dobrý, no.
0: Taky tady máme hlasovku od Ivči.
4: Krásné rádio znova. Tady Ivča. No, u nás na Klatovsku, tak vlastně my máme nádherný výhled na Šumavu. A nejenom naší českou, ale i bavorskou a máme tam Hohenbod. To jsou ty dvě věže, určitě to znáte. A já, když jsem byla malá, tak jsem strašně dlouho věřila tomu, že to je holčička s chlapečkem a jako obří. Jsou to dva obři a je to holka s chlapečkem a jdou prostě někam. Takže tomu jsem věřila strašně dlouho. Až potom samozřejmě už jsem byla starší a starší, tak jsem pak jako si říkala, že jsou to pouze věže. Ale tím chci říct, že ta dětská představivost je nádherná. Tak dějte krásný den.
0: To je pravda, s tím taky souhlasím. Taky tady mám hlasovku od Radka.
5: Dobré ráno, přátelé. Tak jako malý kluk jsem věřil všemu. Asi jako každý dítě. A hrozně rád bych u toho zůstal, protože to byla nádherná doba, když jsem věřil, že je Ježíšek, že je čert a Mikuláš.
0: Ten je.
5: Prostě
0: je
5: ten pohádkový svět. Bylo by to krásný. Ale teď přitvrdíme. Já jsem měl kolegu jednou zaměstnání a to byl chronický lhář. Lhář, že vlastně on tomu už i sám měřil. On totiž nám vyprávěl tehdy. Ale já jsem byl taká na vojně, víš, ale já jsem normálně potřeboval mít rychlej přesun a měl jsem 815, jo. Hele, normálně, já jsem stopnul stíhačku, jo. Normálně jsem jí zaháknul, odletěl jsem s ní, nechal jsem se vysadit někde na nějakou, já nevím, kam to letěl, k Olomoucku, prostě a tam jsem měl zrychlený přesun a stihl jsem to, dostal jsem vyznamenání, no. Ale skutečně tenhle ten člověk do nás hustil neskuteční historky za celou dobu, co jsme s ním pracovali. No, i takový jsou. Tak krásný den, přátelé, všem.
0: To bylo normálně, jak kdybych si pustil, v čem to bylo, Pupendo, ne? Paraganská padina, ne?
3: Počkej, brácha, ty chceš říct, že kecám.
0: Ale to má odpružíš, jo, ale pozor, to musí být střední levina, jo.
1: Ještě tu máme zprávu od Davida z Brna. Dobré ránko, já pořád trošku věřím na Lochnesku, i když je mi jasný, že není, ale i tak.
0: Tak to pozor, to se budu hádat teda, Lochneska, to teda je, to mi nevyvrátíte. Tak děkujeme za vaše zprávy, no a jediný, co chci, abyste si užili tenhle song. Jelen, jediný, co chci. 8:18, Hit Radio, hezké ráno.

0: Tohle jsou hity ke všemu, co děláte, ať už nás máte doma, v práci, anebo s sebou v autě na cestách. Tak jak to vypadá na silnicích, to řekneme za malou chvíli, bude doprava. A taky samozřejmě další skvělý hity, tohle by vás mohlo bavit. Hozier Too Sweet, taky novinka Bebe Rexha, Faithless, New Religion, a to všechno za chvíli tady na Hit Radio. Tak dobré ránko, šampioni.
1: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz nebo volejte 734 579 079.
3: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
4: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
5: Tak co, Klára?
6: Kámo, vadí, že je malej.
5: Malej? A řešíš to nějak?
6: Ne, na to je moc malej.
5: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
7: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Nehodu máme teď hlášenou na hlavním tahu z Chomutova do Karlových Varů. Stala se v úrovni Stráže nad Ohří, kde havarovalo osobní auto. Kvůli vyšetřování se chvilku zdržíte.
1: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách. Hit Radio Kontakt.

0: nejnovější veberech Sa Faithless New Religion na Hitrádiu v 8.31, krásné ráno. A tohle bude velké vaření z vody,
1: protože... Velká premiéra.
0: Velká premiéra. Bevede, to by se to stalo za dlouho poprvé tady vlastně.
1: Poprvé po 5 letech se mi vybil noťas.
0: Ano.
1: Takže prostě nebude ranní update.
0: No, počkej, jak nebude ranní update? Já to tady mám v programu, takže ranní update bude, no. Takže zkusme to, jo.
2: Ranní update.
0: Tak nespomenej si, co tam bylo za zprávy, než se to vypadlo.
1: Marek Ztracený bude mít koncert na Letné a počasí bude v pohodě.
0: Tak, pojďme na druhou zprávu.
1: Druhá zpráva byla o tom, že film Spider-Man překonal historické tabulky. Za první víkend vydělal asi 360 milionů dolarů. No a...
0: A třetí zpráva, počkej, já ti pomůžu, já jsem někde čet, že na Moravě by snad měl padnout rekord 40 stupňů dneska.
1: No, tak
0: no,
1: jo.
0: No, tak máme vyřešeno, no. Vyřešeno, já si tady myslím, že kecáš, že to jsi mohl má říct, že potřebuješ odejít dřív, a ne tady říkáš, že máš vypít.
1: Tak to by tady neseděl.
0: Takže zítra, jo, ranní update.
1: Zítra bude.
0: Tak jo, čau.

0: Tohle je Hit Radio a Celibát. Nic pro Erose Ramazzottiho. 8:39, hezké ráno.
1: Ano, existují lidi, kteří nezvládnou sedět s bývalýma ani u jednoho stolu. A pak je tady Eros Ramazzotti, italský zpěvák, který si vzal na dovču dvě svý bývalý ženy a podle fotek si to jako očividně užívají.
0: Jo, počkej, mě úplně uteklo, oni to byly obě bývalky teda.
1: Ano,
0: ex, ano. Ex ženy. Tak vlastně, když se na tím jako zamyslíš, jo, tak už na základce se učí, že pravidlo minus a minus dává plus. Vlastně, jakoby.
1: Já si říkám, že buď prostě čas zahojil všechny rány, anebo to dělá to all inclusive, a to, že je to teda italský zpěvák.
0: No, Eros to má teda hodně all inclusive, no. A mě by zajímalo, co vybrali byste takovou dovču s dvěma vašima ex. Jenom si to představte, zkuste si to představit takhle v hlavě, jaký by to bylo, kdybyste vzali ty dva vaše ex, jakýkoliv. Počkej. Cítíš to, vidíš to tam?
1: Je.
0: Mám nějakou vizi, ale asi by to úplně dobrý nebylo, no.
1: Jsou věci, které je lepší si nepředstavovat možná.
0: Tak Eros to vzal hodně na Erose. Charlie XCX, Boom Clap, za chvíli další muzika, taky Disturbed, The Sound of Silence. Hezké ránko.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: Hanou a mnoho dalších. Více informací na webu a sociálních sítích. Kelskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno, od pondělí do neděle.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: 8.50 máte v uších Hit Radio a to nám dělá velkou radost. Disturbed the Sound of Silence. Pojďte se přiznat, pokud odjíždíte na dovolenou, třeba v pátek, tak kolik dní předem už v práci prostě vypínáte, neděláte nic? Den? Dva? Tři dny? Jo. Průzkumy totiž potvrdili, co my v praxi už dávno děláme, 2/3 zaměstnanců přiznali, že 48 hodin před dovolenou už v práci vůbec nic nedělají a má to i vlastní název dovolenková paralýza, takže 2 dny před dovčou, před odletem, odjezdem na dovču, děláme úplný nic.
1: Já teda tohle to potvrzuju, jen si jako nemyslím, že to je 48 hodin, ale klidně týden v mém případě, jo. Já už prostě vypínám hlavu a už se vždycky tak těším, že mi nejde nic jiného než těšit se.
0: No jasně, já to mám stejně, já si myslím, nevím, koho se ptali, protože mně 48 hodin přijde teda málo, 2 dny, jo. Ale víc se nejhorší, na tom se shodneme asi všichni, kdo jsme se tady potkali, že nejhorší je a nejtěžší je předstírat práci. To je prostě nejtěžší.
1: Máš tím nějakou zkušenost, jo?
0: No tak, taky jsem jenom člověk, že? Tak prostě občas se stane, no, tak takhle, hele, kdo to nikdy neudělal, hoď kamenem, no. Já si myslím prostě, že tady z toho průzkumu, co teda tady vyšlo, že poslední 2 dny před dovolenou by měly být neplacený volno, ušetřilo by se za elektriku a nikdo by nikomu nemusel kecat.
1: No.
0: Vyřešeno. Teď to nějak domluvit ještě u nás v práci. Zkusíme to u šéfa tady.
1: Já už běžím.
0: To asi neprojde, no. Tak nic, no.

0: Za 4 minuty 9 hodin a to je čas se rozloučit. Úterní snídaní šampionů je na konci, tohle je Pink, posloucháte Hit Radio. No a teď už vám jenom popřejeme, asi jak zvládnete ten dnešek a to horký počasí.
1: Děkujem, že jste byli s náma, snad jste probraný a připravený vyrazit vstříc tomuhle tomu dní.
0: Pokud vám to nestačilo, tak samozřejmě písničky. Máme pro vás nachystaný i po 9. Rihanna, Calvin Harris, Coldplay, taky Michael Andrews, je tam toho spoustu, na co se máte těšit a my se na vás budeme těšit zítra.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
0: Zítra ve středu ráno v 6 hodin.
1: Tak zítra, ahoj.
0: Mějte se, ahoj, čau, čau.
3: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na trase z Turnova směrem na Železný Brod. Za Malou Skálou bude dneska probíhat údržba vozovky, tak projíždějte opatrně. No a s komplikacemi počítejte taky v Turnově v Nádražní ulici, kde probíhá rekonstrukce vozovky. Provoz je na místě řízen jedním jízdním pruhem. Tak i tady na to myslete, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Dimitri se po loňském vydařeném koncertu vrací na zámek Sviany. 5. srpna zažijte jedinečný open-air koncert kapely Dimitri, která otřese zámeckými zdmi. Nenechte si ujít koncert Dimitri na zámku ve Svianech. Ve středu 5. srpna. Vstupenky v síti Go Out.
8: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
11: Je 9 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová, hezké dopoledne. Odpoledne skončí lhůta pro podání kandidátních listin do říjnových obecních a senátních voleb. Strany, hnutí, jejich koalice či nezávislí kandidáti musí nominaci dodat příslušnému obecnímu úřadu nejpozději ve 4 hodiny odpoledne. Převod vozidla na nového majitele bude jednodušší. Můžete ho provést online, kupující pak celý proces dokončí na úřadě za vás. Veškeré kroky můžete sledovat na portálu dopravy, jak říká mluvčí rezortu dopravy František Jemelka.
12: Doporučujeme každému prodávajícímu, aby po uzavření prodeje vozidla aktivně sledoval stav převodu na portálu dopravy, ověřil si, že již není u vozidla veden jako vlastník nebo provozovatel a v případě neprovedeného převodu situaci bezodkladně řešil.
11: Vyhnete se tak problémům s výzvami k úhradě pokud za přestupky nebo parkování. Na zarostlé louce v libereckém Františkově se objevila zábřednice jedovatá, jediný skutečně jedovatý pavouk žijící v Česku. Podle odborníků se na sever republiky šíří kvůli stále teplejšímu klimatu a vyhovují jí nesečené louky. Není se ale čeho bát, její kousnutí bolí asi jako bodnutí bosy a může způsobit otok. Pro člověka ale nepředstavuje riziko. Fotbalisté Sparty jako třetí český tým zasáhnou do letošní kvalifikace evropských pohárů. V dnešním úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů přivítají na svém stadionu od 8 večer Lyon, který ještě nikdy neporazili. Za čtvrté mužstvo uplynulé sezóny francouzské ligy nastupuje Pavel Schulz.
13: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Kultura pod otevřeným nebem.
11: Na severu Čech nás čeká další tropický den. Aktuálně měříme 25 až 28 stupňů. Během dne budou teploty stoupat na 35 až 39 stupňů. Bude jasno až polojasno, odpoledne se ojediněle můžou objevit bouřky.
9: Hit Radio Kontakt.
3: Krásný úterý, krásný dopoledne, od mikrofonu už celý sever zdraví Silvie Válková. My si teď už startujeme společný 3 hodinky plný skvělý hudby, ale kamarádi, máme pro vás nejen to. I dneska si tady s náma totiž budete moct vyhrát lupeny na koncert Marka Ztraceného, a to hned dvěma různými způsoby. Za chvilku prozradím víc, teď už ale Rihanna a Calvin Harris.

si dali takovouhle pohodovku Michael Andrews, Gary Jules, Mad World. To nám právě dojíždí do cílové rovinky. Odstartovali jsme úterní dopoledne, no tak kamarádi, já doufám, že už jste si potom ranním kolotoči stihli aspoň udělat kafe, ideálně ledový, teda protože i dneska nás čekají tropické teploty, tak hlavně hodně pijte, nepřehánějte to moc s tou prací, ať se nám nestrháte, no a dejte si nás pěkně nahlas, protože i v našem playlistu jsou ještě takový pozůstatky po víkendový summer party, takže o letní songy nouze nebude. Jeden z nich k vám posílám právě teď. Je to Sigma, Nobody to Love. Krásný dopoledne.

0: Lavín a Hit Radio Kontakt. Takhle skvěle my vám hrajeme, aby to šlo v práci o něco líp. A myslíme, kamarádi, hlavně na ty z vás, co hákujou už od rána, protože na mě tady vyskočil jeden zajímavý průzkum, který říká, že víc jak polovina Čechů a Češek vstává do zaměstnání před 6. hodinou raní. A to jsme teda v porovnání se zbytkem světa zatraceně raní ptáčata. Ale tak kdo by potřeboval spánek, že jo? Když místo toho můžeme pracovat, prostě to brzký vstávání už asi máme v krvi. Mimochodem, existuje prej legenda, že i děti vstávají o prázdninách o hodinu dřív, než když musí do školy. No tak máte to doma taky tak? Nebo jste jako bořič mýtů a můžete to vyvrátit? Já teda, kdybych měla letní prázdniny, pořádně si pospím a to klidně až do 7:30, hele, a vůbec bych se za to nestydila. Teď už ale pojďme zpátky k hitům, který vám pomůžou zahnat zbytky ranní únavy. Za malou chvilku posílám třeba Alana Walkera. A k tomu přidám taky DJou, tak na to určitě počkejte a fajn úterý.
1: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
2: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.
3: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
4: Jo.
3: Jakej?
4: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
5: Přijďte před Liberecký kulturák na den svijanskýho piva v pátek 7. srpna od 2.
4: Vynikající Svijany, speciality na grilu a skvělá muzika. Motorband, divá bára, Debilheads a další. Vstup zdarma.
5: Den svijanskýho piva v pátek před Libereckým kulturákem.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Prožijte léto na vodním hradě Lipí v České Lípě. Pod širým nebem vás čekají koncerty Michala Prokopa a Pokáče, divadla, pohádky pro děti, letní kina i prázdninové prohlídky s Bílou paní a Husitou. Zažijte nezapomenutelné léto. Více na cl-kultura.cz a Facebooku.
9: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
10: Tohle je ten Elroq, co dostal auto roku.
11: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
10: Tak to bude drahota.
11: 6, 6, 5. 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
10: Za auto roku? Jako fakt?
11: Fakt. 6, 6, 5, 5. Jen v Autonord.
12: Škoda Elroq. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
14: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

a Hit Radio Kontakt. K tomu takhle, kamarádi, zní pohodový úterní dopoledne. Rozdáváme tady skvělý hity, ale pozor, to není všechno. My si spolu totiž taky zahrajeme o lupeny na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni. Vezmeme vás na tenhle koncert, kde se bude psát hudební historie, a máme pro vás dost netradiční způsob, jak si lístky vyhrát. Dneska si totiž dáme takovou malou bojovku. No schválně, budete mít dneska cestu kolem Sychrova? Jestli jo, tak se tady stopro zastavte a hledejte ztracenou lavičku, protože u ní je schovaný poukaz na dva volňásky na velkolepý koncert Marka Ztraceného. A princip je jednoduchý, kdo poukaz najde dřív, ten si ho nechává. Následně má šťastný nálezce jen jeden jediný úkol, a to poslat fotku k nám na WhatsApp, aby jsme věděli, že už ho někdo našel. Takže takhle jednoduchý to je, a protože my jsme opravdu hodní, tak od nás ještě na našich sociálních sítích máte nápovědu, kde přesně jsou lístky schované. Tak na to stopro mrkněte, Rilsko už nám tam visí a já držím palce, ať to klapne. K tomu už taky posílám Nirvánu, jdeme na to.

triko trikoloru, i když to neděláváme často, i když to neděláváme často.

0: fakt nádherná česká srdcovka, kterou jsme za váma poslali pro ještě hezčí úterý. Je za stole. My jsme vám před malou chvilkou prozradili, že na Sichrově jsou u ztracené lavičky schovaný dva lístky na koncert Marka Ztraceného a to nám neuvěříte, byl to popr, ale už máme výherce. V 10. hodině se spojíme, prozradíme víc. Každopádně na Sichrově, kamarádi, ještě chvilku zůstaneme, protože tady opět vyrostlo kukuřičné bludiště. Za mě super způsob, jak si otestovat svůj orientační smysl, takže stopro vyražte s celou rodinkou, procházka zabere zhruba 2 hodinky a trasu zvládnete bez problému i s kočárkem nebo se psem na vodítku. Akorát pozor, jestli vyrazíte dneska nebo zítra, to tady mají kvůli vedru plánovanou pauzu od 12 do půl čtvrtý, tak to je tip od nás, jak si zpestřit ten letní program. A teď už zase jedeme dál. Za malou chvilku k vám pošlu třeba Alexe Vorena. A přidám taky Sigmu a Palomu Faith. Takhle nám to tady bude hrát v následujících minutách, tak na to stopro počkejte a fajn dopoledne.
1: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvékuchyně.cz.
2: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
3: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
2: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a JQ.
6: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
7: V každém z našich pořadů ze Zooparku Zelčín se věnujeme zooparku jako takovému. Dnes trochu odběhneme od zvířat a výběhu. U mikrofonu je Luboš Peřina a ptáme se ho, jak je to v zooparku s ubytováním. Dá se u vás přespat?
8: Dá se u nás přespat, ubytovat a od zvířat ohrad nebudeme vůbec odbíhat. Stále jim zůstaneme na blízku.
7: Jaké možnosti přenocování Zoopark Zelčín nabízí?
8: Hostům, co jedou třeba z dálky, můžeme nabídnout ubytování v apartmánech. Plně vybavené apartmány až pro 4 osoby s kompletním zázemím a vybavením. V sezóně nabídneme samozřejmě i stravu. Další možností je přijet k nám se stanem, karavanem nebo obytným autem a ubytovat se u nás v kempu. Kemp je umístěný v těsné blízkosti ohrad, takže nepřijdete o žádný zážitek. Vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte námy nebo na Nandu. Největším bonusem kempu je ale určitě večer. Po skončení provozní doby pro veřejnost máte Zoopark Zelčín prakticky jen pro sebe. Takový český safari kemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pozemek roku na portálu bezkempu.cz pro rodiny s dětmi.
7: Nemám stan, karavan, ani obytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
8: Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování. U nás vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 60 osob, ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně využívány pro školy a školky v přírodě a letní tábory.
6: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek odmění v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
9: Tak to kecáš.
10: No kejco, kámoš má ještě větší.
9: A co na to jeho holka?
10: Našla si jinýho, ten má malej.
9: No jo, zlatej malej.
11: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
12: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Radio Kontakt.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Čechách máme desítku a před námi rychlej pohled na počasí, zprávy a aktuální dopravní info. Jdeme na to! Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na trase z Vrchlabí na Jablonec nad Jizerou, za odbočkou na Poniklou budou na Krajnici probíhat práce údržby, tak projíždějte opatrně. No a nohu s plynou sundejte taky ve Stráži nad Nisou, v ulici Kateřinská, tady máme hlášenou bouračku, tak bacha na to, dobře dojeďte. A vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. echoonline.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90 a podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Auto na šrot CZ.
8: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
7: Volejte 776 823 833.
8: Auto na srot.cz.
7: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
8: A zdarma odvezeme.
7: Volejte 776 823 833.
9: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
12: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Liberecký kraj, Děčínsko a Šluknovsko a Denisa Mečířová. O post v Senátu na Českolipsku se s hejtmanem Martinem Půtou ze Starostů pro Liberecký kraj utká starostka České Lípy Jitka Wolfová z ANO, která je v současné době také poslankyní. V případě zvolení o mandát v poslanecké sněmovně přejde. Wolfová bude obhajovat i post starostky. Muž na jablonecké benzínce vypustil roj včel. Na čerpací stanici v Jablonci nad Nisou zastavil muž, který si dal kávu a pak ze svého kufru auta vypustil roj včel a odjel. Obsluhu benzínky o svém činu před odjezdem informoval. Prý chtěl otestovat, jestli se hmyz vrátí domů. Část roje odlétla pryč, část ale vlétla do prodejny. Nakonec i z prodejny včely odletěly a nikomu se nic nestalo. Případem už se zabývá policie. Satelitní data ukazují evropské řeky trpící suchem. Nízký stav vody v Dunaji už vedl k zastavení provozu většiny reaktorů v maďarské jaderné elektrárně Pax. Podobné problémy měla i zařízení ve Francii. Na Rýně v Německu zase sucho omezuje provoz lodí, které převážejí klíčové suroviny pro tamní průmysl. Hokejová osmnáctka zahájila Hlinka Grecky Cup prohrou s Američany. Nestačila na ně 4-6. Druhý zápas čeká výběr Jaroslava Nedvěda už dnes, kdy se od 9 večer střetnou s Německem. Zítra je pak čeká ještě Finsko.
13: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Místo, které spojuje.
12: Ve Stráži pod Ralskem je 29 stupňů, v Turnově 27 a Hejnice hlásí 30. Dneska bude na severu Čech jasno až polojasno, odpoledne se ojediněle můžou vyskytnout bouřky. Teploty budou stoupat na 35 až 39 stupňů.
10: Hit Radio Kontakt.
0: Startujeme 10. dopolední, Silvie Válková stále s vámi, no a my jsme před malou chvilkou prozradili, že dneska hrajeme o lupeny na koncert Marka Ztraceného, a to trochu netradičně. Na Sichrově byly schovaný dvě vstupenky. Skutečně rychle si je už ale ukořistila Eva. No, za chvilku si s ní o tom pokecáme. Teď už ale zpátky k muzice, tady jsou Imagine Dragons.

0: Katy Perry, tohle se přiznám, mě hodně baví. If We Ever Meet Again nám doznívá v éteru na hodinkách 11 minut po 10. A my jsme pro vás dneska připravili soutěž, ve který jsme schovali poukaz na dvě vstupenky na Sychrově u Ztracené lavičky. A byl to teda neskutečný fofr, ale my už máme výherce a tím je Eva, kterou máme na telefonu. Tak prosím tě, Evi, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak ty jsi šťastný nález se dvou stupenek na koncert Marka Ztraceného a dokonce si to zvládla extrémně rychle. My jsme vlastně vyhlásili soutěž a ty si nám do 5 minut napsala, tak jak to, že si to zvládla tak rychle?
1: No, musím říct, je to týmová práce. Dcera objevila vlastně soutěž nebo vyhlášení té soutěže.
0: Aha.
1: My té

0: jestli by tam došla a tak se to vyřešilo.
1: No, tak no a navíc,
0: teda má dneska svátek, takže vlastně si to dala k svátku. No, takže ale to tak krásně do sebe zapadlo všechno.
1: To vlastně stojíš docela před velkým dilematem, ne? Koho no. sebou vezmeš na Marka Ztraceného, když jsou vlastně jenom dvě vstupenky a byla to takováhle rodinná akce?
0: No, ještě to musíme poladit nějak,
1: musíš
0: řešit.
1: To poladit, rozumím. A ty už máš teda vlastně vstupenky jistý.
0: Aha.
1: Byla jsi někdy na koncertu Marka Ztraceného?
0: Byli jsme s dcerou jsme byli v Edenu na jednom koncertě a s kamarádkou jsme byli v O2 aréně kdysi, když požádal svoji ženu o ruku tam, takže celkem jsme pravidelní návštěvníci.
1: No tak to je nádherný. Takže dá se v podstatě říct, že Marek Ztracený je taková vaše srdcovka?
0: Dá se říct.
1: No tak na co se ještě těšíš nejvíc? Pojď mi to prozradit. Třeba nějaká oblíbená písnička, nebo třeba nějaká součást celý tý show?
0: No,

0: životní zážitek, protože tam se bude psát hudební historie. Evi, já ti ještě jednou moc a moc gratuluju a je to skvělý, že to vlastně padlo takhle týmově, že jste se prostě spojili dohromady a vyhráli jste si to všichni, takže obrovská gratulace, pořádně si to tam užijte. A budeme moc rádi, když pošleš nějakou fotku třeba.
1: Dobře, tak jo, děkuju.
0: Tak jsme domluvený, měj se krásně, ahoj.
1: Taky, děkuju moc, naschle, ahoj.

0: Kamarádi, i s náma můžete počítat. My jsme před malou chvilkou podarovali dvěma vstupenkama na Marka Ztraceného Evu, která našla poukaz schovaný na Sichrově. To ale není ten jediný způsob, jak si u nás vyhrát volňásky. My totiž na tenhle velkolepý koncert chceme vzít co nejvíc z vás. A proto máme na našem Instači taky tradiční soutěžní příspěvek, pod který vy nám píšete vzkaz Markovi Ztracenému. A hemží se to tady krásnýma zprávama. Fakt jedna hezčí než druhá. Normálně já být Markem, tak mi asi ukápne i slzečka, kdybych to pročítala. Nicméně i dneska si za takovej vzkaz někdo z vás odnese dva lístky, takže 100% zůstaňte s námi. V 11. hodině ještě před obědem někomu uděláme radost. Teď už ale zpátky k našemu playlistu. Za malou chvilku je tady kousek Golden a Hunter X, tak zůstaňte s náma.
1: Jindřichovice pod Smrkem ožijí o víkendu tradičními jindřichovickými dny. Těšit se můžete na koncerty, hasičskou soutěž, prohlídky větrných elektráren a živého skanzenu, výletní vláček i soutěž o nejlepší štrůdl. O tom, co dalšího letošní program nabídne, si popovídáme se starostou Martinem Bondráčkem. Nalaďte si Hitradio Kontakt i ve středu.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hitradia Kontakt. V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Kámo, já už to nevydržím.
6: Kámo, ten je velký.
7: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
6: Dík. Fakt, kámoš.
8: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
9: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
10: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
11: No včera bylo pozdě.
12: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
13: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

a Golden. I takhle zní úterní playlist na Hit Radio Kontakt na hodinkách 4 minutky po půl jedenáctý. A teď něco pro milovníky cyklistiky. Kamarádi, už velmi brzo startuje největší etapový cyklozávod u nás v Česku. Czech Tour se pojede od 13. do 16. srpna a nabídne 4 dny špičkový cyklistiky v českých a moravských regionech. První etapa zavede peloton stejně jako loni z Prahy do Karlových Varů, kde by měl podle očekávání rozhodovat hromadný sprint. Potom už si ale přijdou na svý především milovníci dlouhých stoupání. Druhý díl spojí Mladou Boleslav s ikonickým vrcholem Ještědu. Třetí den čeká na jezdce Dřina mezi Pardubicemi a Dlouhými Stráněmi v Jeseníkách a finále obstará stejně jako v roce 25 trasa z Kroměříže na vrchol Pusteven v Beskydech. Takže to určitě aspoň po očku sledujte, protože bude to stát za to. Kromě skvělých výkonů si užijete i bohatý doprovodný program. No, myslím si, že kdo vyrazí fandit, tak nebude litovat. Ještědská etapa se pojede v pátek 14. srpna, tak si to klidně už teď poznamenejte k sobě do diáře a my jedeme dál. Docela tematicky si teď dáme hit Když nemůžeš, tak přidej. Miraj posílám za váma, ať jste kdekoliv.

0: Lost Frequencies a The Feeling, další perfektní záležitost do toho úterního dopolka. Za chvilku už 10:45 a my se v tomhle čase ohlídneme za mezinárodním tenisovým turnajem Sviany Open. O vítězi nebo o tom, jak celkově probíhal letošní ročník, vám víc poví naše Denisa Mečířová. Předávám slovo.
1: Mezinárodní tenisový turnaj Sviany Open, který minulý týden ovládl antukové kurty v Liberci, je u konce. Kdo zvítězil a jaké nezapomenutelné momenty turnaj přinesl, dneska proberu se sportovním manažerem LTK Liberec Tomášem Trskem. Dobrý den.
2: Hezký den.
1: Pane Trsku, letošní Sviany Open je za námi. Jak byste turnaj zhodnotil z pohledu organizátorů? Splnil vaše očekávání?
2: Tak turnaj určitě splnil naše očekávání do puntíku. Když jsme turnaj letos připravovali, tak jsme si přáli hlavně pěkné počasí a to, aby se dařilo českým hráčům, a oboje nám vyšlo.
1: A jak to celé dopadlo? Kdo se stal vítězem turnaje?
2: Dopadlo to tak nejlépe, jak mohlo, protože vyhrál mladý Čech, a to je vlastně ten důvod, kvůli kterému my Sviany Open pořádáme. Vyhrál Honza Kumstát a troufnu si říct dominantním způsobem ve finále nad obhájcem titulu Gonzálem Buenem z Peru.
1: Jaké byly výsledky ve čtyřhře?
2: Čtyřhru ovládl španělsko-ukrajinský pár, ve finále porazil Čecha Davida Poljaka s Maxem Neuchristem. V finále čtyřhry bylo také velmi vyrovnané, ale myslím si, že ta dvouhra jí letos absolutně zastínila.
1: Jak si na turnaji vedli další čeští tenisté? Překvapil vás někdo svými výkony nebo výsledky?
2: Teď s odstupem času po turnaji hodnotíme los prvního kola, ve kterém se utkal první nasazený Zdeněk Kolář právě s vítězem Honzou Kunstátem, jako trošku smolný, protože ten zápas splňoval absolutně všechny kritéria špičkového tenisu. A věřím tomu, že Zdeněk Kolář by býval postoupil také daleko, ale dařilo se i dalším spartianským hráčům, zejména Krumichovi s Brunzlíkem, kteří postupovali, Krumich dokonce do čtvrtfinále. Tam bohužel doplatil na obrovské vedra, která panovaly v pátek, a prohrál svůj těžký zápas s Indem Nagalem.
1: Kdo byl podle vás největším překvapením letošního turnaje?
2: No tak tahle otázka je jasná. Je to Honza Kumstát, který z pozice pětistého hráče divoké karty vlastně dokázal turnaj vyhrát, a to asi nejde v tuto chvíli říct nic jiného.
1: Které zápasy nebo momenty byly podle vás letos nejzajímavější? Na co se bude dlouho vzpomínat?
2: Já osobně určitě vypíchnu vlastně výsledky dvou slovenských, troufnu si říct úsměvem, veteránů, 35-letého Gomboša a 36-letého Andreje Martina, který je spjatý s libereckým tenisovým klubem, a Andrej vlastně hrál ve finále kvalifikace zápas, který skončil tuším 13-11 tiebreaku rozhodující sady. To si myslím, že také divákům přineslo velký zážitek.
1: Tolik sportovní manažer LTK Liberec Tomáš Trsek o uplynulém Sviany Open v Liberci. Díky za rozhovor, pěkné léto a nashledanou.
2: Já děkuji Hit Rádiu a krásné léto.
3: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvékuchyně.cz. Auto na šrot.cz.
4: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
3: Volejte 776 823 833.
4: Auto na šrot.cz.
3: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
4: A zdarma odvezeme.
3: Volejte 776 823 833.
5: Sekání trávy nemusí být dřina. Může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. echoonline.cz.
6: Dopřejte si pořádnou porci čerstvosti v Globusu Liberec. Od 5. do 18. srpna získáte 20% slevu na ovoce a zeleninu se zákaznickou kartou Můj Globus. Naplňte svůj košík tím nejlepším a ušetřete. Těšíme se na vás. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
7: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
9: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Eniak?
10: 10 za měsíc?
9: Spíš 12.
10: 12? Vážně, Zuzko?
9: 7 000 378.
10: Za toho velkýho Eniaka.
9: Za toho velkýho Eniaka. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
10: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
9: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
11: Škoda Eniak. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
12: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
13: Hit Radio Kontakt.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: teď a my jdeme mrknout, jak to aktuálně vypadá na našich silnicích. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na Liberecku ve Stráži nad Nisou, v Londýnské ulici u křižovatky s Kateřinskou probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, tak tady počítejte s kratším zdržením. No a nohu z plynu sundejte taky na trase z Turnova směrem na Železný Brod. Za Malou Skálou aktuálně probíhá údržba vozovky, tak i tady bacha na to, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a Hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
2: Dimitri se po loňském vydařeném koncertu vrací na zámek Sviany. 5. srpna zažijte jedinečný open-air koncert kapely Dimitri, která otřese zámeckými zdmi. Nenechte si ujít koncert Dimitri na zámku ve Svianech. Ve středu 5. srpna. Vstupenky v síti Go Out.
3: Autokoutek.
4: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
3: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
4: Výhodné financování.
3: Pro nové i ojeté vozy.
4: Ale jen u Autokoutek.
3: Dobrá adresa pro váš vůz.
4: www.autokoutek.cz.
3: Již 30 let.
5: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Sichrov. 7. až 9. srpna se promění zámek Sichrov v Hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Vašutem. Kromě toho také klasický muzikál Rebelové. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
6: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
9: 11 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová. Tropické teploty znovu dorazily do Česka a podle meteorologů ještě nekončí. Nejteplejším dnem má být právě dnešek. Už v pondělí ale padl na Moravě historický rekord. Ve Strážnici naměřili ještě před 3 hodinou odpolední 39,9 desetin stupně Celsia. Rekonstrukce terminálu Fignerova v Liberci postoupila do další etapy a přináší sebou rozsáhlou uzavírku celých nástupišť. Součástí druhé etapy je kompletní obnova zastřešení nástupišť. Postupně se tak nástupiště budou po čtvrtinách uzavírat. Celá modernizace by pak měla úplně skončit do května příštího roku. Nemocnice Hradec Králové rozšiřuje péči o onkologické pacienty. Ode dneška tam začíná fungovat nová lékárna, která nabízí specializované služby. Jaké říká mluvčí špitálu Nikola Bánská.
10: Kromě výdeje specifických léků pro onkologické a hematologické pacienty, také odborné poradenství, zdravotnické prostředky, kompenzační pomůcky nebo dermokosmetiku určenou ke zmírnění nežádoucích účinků onkologické léčby.
9: Nová lékárna se nachází v pavilonu profesora Bašteckého. Horké a suché počasí přeje letos vosám a díky teplým nocím rychle narůstají i jejich hnízda, která můžou mít úctyhodné rozměry. Nadprůměrné množství vos zvyšuje počty výjezdů nejen hasičů, ale i záchranářů, včetně těch leteckých. Největší riziko představují vosí bodnutí pro alergiky.
11: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Kultura pod otevřeným nebem.
9: Teploty se na severu Čech pohybují mezi 28 až 32 stupni. Odpoledne naměříme 35 až 39 stupňů a bude jasno až polojasno. Přechodně více oblačnosti a ojediněle přehánky nebo bouřky.
7: Hit Radio Kontakt.
0: A teď už si jdeme rozjet další společnou hodinu. Sylvie Válková stále s vámi a rovnou posílám Kelly Clarkson. Krásný dopoledne.

0: Be Mine nám doznívá v éteru Hitrádia Kontakt na hodinkách 14 minut po 11. a my si pojďme připomenout, co se tady dneska dělo. Kamarádi, my pro vás připravili hru, ve které jste hledali vstupenky na Sichrově u ztracené lavičky. Lístky rekordně rychle našla Eva, tak si pojďme připomenout, jak to bylo a jak to, že to zvládla tak rychle.
1: Tak ty jsi šťastný nález se dvou vstupenek na koncert Marka Ztraceného a dokonce si to zvládla extrémně rychle. My jsme vlastně vyhlásili soutěž a ty si nám do 5 minut napsala, tak jak to, že si to zvládla tak rychle?
2: No, musím říct, je to týmová práce. Dcera objevila vlastně soutěž nebo vyhlášení té soutěže.
1: Aha.

0: jestli by tam došla a tak se to vyřešilo.
1: No, tak no a to je skvělý.
0: Teda má dneska svátek, takže vlastně si to dala k svátku. No, ale to tak krásně do sebe zapadlo všechno.
1: To vlastně stojíš docela před velkým dilematem, ne? Koho si povezmeš na Marka Ztraceného, když jsou vlastně jenom dvě vstupenky a byla to takováhle rodinná akce?
0: No, ještě to musíme poladit nějak,
1: řešit. To poladit, rozumím.
2: Perfektní, tak já jsem zvědavá, koho nakonec Evča vezme sebou. Každopádně Eva teda v pátek razí na Letnou, kde bude součástí něčeho velkého. No a jestli si taky chcete vyhrát dva volňásky, tak samozřejmě můžete. Lístky na koncert Marka Ztraceného si můžete vyhrát i tradičně pod soutěžním příspěvkem, který je na našem Instagramu, takže sem nám klidně taky můžete napsat a já už za chvilku vyhlásím úterního vítěze. Tak šup na náš Instač a k tomu už hraju Davida Gettu a Kida Cudiho.

0: One Republic a Counting Stars na Hitrádiu Kontakt. Za chvilku 11:30, blíží se nám čas oběda. No a já vám slibovala, že tady ještě před polední pauzou někomu z vás uděláme radost. Takže to nebudeme protahovat, jdeme rovnou na to. Až do čtvrtka tady budeme rozdávat 2 vstupenky na koncert Marka Ztraceného, a to výměnou za nějaký krásný vzkaz, který můžete napsat pod soutěžní příspěvek na našem Instagramu. Já to tady pročítám, vy píšete opravdu nádherný zprávy. Ale já jsem dneska vybrala koment od Jirky, který napsal: chtěl bych Márovi vzkázat, že je inspirací pro nás všechny, jak v životě, tak i v kariéře. Jeho cesta je neuvěřitelná a každý jeho krok je inspirací toho, jak se my můžeme ubírat. Děkuju mu za neskutečné písničky, v jeho textech se najednou člověk najde. Děkuju, Máro. Nádherný. Já mám normálně husinu po celém těle. Jirko, ty si jednoznačně za tenhle krásný komentář Lupeny zasloužíš a o to víc mě hřeje u srdce myšlenka toho, že to pro tebe bude fakt životní zážitek, takže velká gratulace. V pátek jedeš na Letenskou pláň, lístky posíláme a zítra pokračujeme. Další dvojce Lupenů je ready, tak nám určitě pojďte taky nechat nějaký vzkaz pro Marka pod naším soutěžním příspěvkem. A já k tomu už za malou chvilku posílám další skvělou muziku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.

0: sítí. Keltská noc 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno, od pondělí do neděle.
2: Tak co, kolik ti dneska ukázala apka na fotovoltaice?
3: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
2: Za 0,0 nic? Já to posílám do svýho Volkswagenu.
3: Ty máš elektromobil?
2: Půjčenej, na měsíc. V Auto Nord si ho půjčíš, než se rozhodneš koupit.
3: Sousede, kde přesně?
4: Půjčovna Volkswagen ID for All. Na pobočkách Auto Nord v Terezíně, Děčíně a České Lípě. Přidejte se k sousedům, co to už vyřešili. Autonord.cz.
5: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Enrique Iglesias a Can You Hear Me na hodinkách 11.35 a my vás i dneska zásobujeme těma nejlepšíma hitama. Playlist máme pečlivě sestavený, tak aby vám to v práci nebo za volantem příjemně utíkalo a skvělej hudební doprovod se vám postaráme taky večer. Po 6. hodině tady startujeme večerní speciál plný oldies mega hitů, který vás vezmou zpátky v čase, takže tohle si rozhodně nenechte ujít. No a my si i teď dáme takovou malou ochutnávku toho, jak to tady bude večer znít. Tak co jsem pro vás vybrala? Bude to hit, který má neskutečnou hloubku, skoro až jako syrovou emoci, bych řekla. A myslím si, že ho budou znát velmi dobře, hlavně ti z vás, co máte rádi herce Toma Hankse. Kamarádi, jestli máte nakoukaný každý film s touhle hereckou legendou, tak si určitě vzpomenete i na film Philadelphia, kde je ústředním hitem právě naše dnešní pozvánka na večerní speciál. Bruce Springsteen a Streets of Philadelphia. To posílám za váma právě teď. Krásný dopoledne.

0: My Husband, tomuhle já říkám energický závěr dopoledního rozjezdu. Na hodinkách už za chvilku 11:45 a to znamená, že je čas se rozloučit. Kamarádi, díky za společný dopolko, já si to tady s váma opět strašně moc užila, tak doufám, že i vám to hezky uteklo. Za malou chvilku budou ode mě ještě třeba Lipo a Krištof nebo Taylor Swift, tak i na to určitě počkejte. No a po 12. hodině už si vychutnáte vaše oblíbené srdcovky, tak se mějte krásně, zvládněte i to úterní odpoledne a já si na vás budu těšit zase zítra v 9. Tak čau, čau.
1: Dimitri se po loňském vydařeném koncertu vrací na zámek Sviany. 5. srpna zažijte jedinečný open-air koncert kapely Dimitri, která otřese zámeckými zdmi. Nenechte si ujít koncert Dimitri na zámku ve Svianech. Ve středu 5. srpna. Vstupenky v síti Go Out.
2: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
3: Tak co, Klára?
4: Kámo, vadí, že je malej.
3: Malej? A řešíš to nějak?
4: Ne, na to je moc malej.
3: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
5: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Hit Radio Kontakt.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, uklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči s omezením dneska počítejte na trase z Turnova směrem na Železný Brod. Za Malou Skálou probíhá údržba vozovky a v Doxech se pracuje na silnici v Nerudově ulici, i tady počítejte s omezením. Dobře dojeďte a vaše dopravní info nám volejte na číslo 800 900 952.
3: Zajeďte na Zámky, Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a Hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
4: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
7: Jo.
6: Jakej?
7: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
8: Přijďte před liberecký kulturák na den svijanskýho piva v pátek 7. srpna od 2.
7: Vynikající Svijany, speciality na grilu a skvělá muzika. Motorband, divá bára, Devil Heads a další. Vstup zdarma.
8: Den svijanskýho piva v pátek před libereckým kulturákem.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
11: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Je 12. hodiny, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Obce dostanou peníze na údržbu malých vodních nádrží. Ministerstvo zemědělství na to vyčlenilo 300 milionů korun. Za dotace obce pak postaví nebo opraví hráze, břehy, výpustné objekty nebo odstraní usazeniny. Žádosti bude možné podávat od 7. září do 7. října. V červenci na české železnici zemřelo 10 lidí, meziročně o 2 méně. Loni evidovala drážní inspekce za prvních 7 měsíců 124 usmrcených, letos 91. Dosavadní letošní bilance zraněných je pak na železnici 77, o 17 méně oproti loňsku. A k mimořádným událostem došlo v červenci na 16 přejezdech. Léto je pro malé a střední podnikatele obdobím, kdy nejčastěji hlásí pojistné události. Potvrzuje to Adéla Janů, tisková mluvčí České podnikatelské pojišťovny.
13: Nejvíce škod přitom vzniká při běžné obsluze nebo manipulaci s majetkem. Vliv mají i sezónní práce nebo četnost letních bouřek. Mnoho podnikatelů také stále podceňuje rizika a spoléhá na to, že se jim nic nestane. Naše statistiky zároveň ukazují, že muži častěji podnikají ve stavebnictví, řemeslech nebo autoservisech, zatímco ženy převládají v ubytovacích, kadeřnických a účetních službách.
12: Teď se ještě podíváme k nám.
2: Na zarostlé louce v libereckém Františkově se objevila zápřednice jedovatá, jediný skutečně jedovatý pavouk žijící v Česku. Podle odborníků se na severe republiky šíří kvůli stále teplejšímu klimatu. Není se ale čeho bát. Kousnutí zápřednice bolí asi jako bodnutí vosy a může způsobit otok. Pro člověka ale nepředstavuje riziko.
14: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Místo, které spojuje.
2: Na severu Čech se teploty aktuálně pohybují kolem 30. Během odpoledne budou stoupat na 35 až 39 stupňů, bude skoro jasno až polojasno, ojediněle bouřky.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
15: Nádherné a tropické poledne přeju, 12 hodin 2 minuty, posloucháte Hit Radio. Je úterý 4.8., den, kdy budou zřejmě padat další teplotní rekordy. A je dost možný, že klidně budou začínat 4 na začátku, jo? To je prostě realita dnešních dní. Tak snad dneska najdete cestou na oběd anebo z práce domů i nějaký stín. My si dáme opět 5 legendárních hitů po sobě, to znamená dáme si hity, které nikdo zastínit nemůže. Ty září víc než hvězdná obloha. A když si teď představíte oblohu plnou hvězd, zkuste to na chviličku, jo, na malou chviličku, zavřete oči, představte si, že vidíte nádhernou oblohu, která je plná hvězd, jo, tamhle vlevo je velký vůz, vidíte ho? Super, tak koukněte kousíček doprava, tam jsou tři další zářící hvězdy. Tak ta úplně vpravo je tahle srdcovka. A pokud jste tohle teď dělali se mnou, tak jste stejný blázni jako já a proto vám jako první srdcovku posílám hit, který je vlastně přesně pro nás. Bláznovo zahrada, na který rostou citrony.

0: Rose Garden, Lemon Tree, srdcovka číslo 1, rok 1996.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Páni, rok 1996, to už je 30 let zpátky. Kolik vám bylo tenkrát? Mně bylo 10 a měli jsme doma pejska. Byla to fenka jménem Benny, tedy Beninka. Byl to jeput. Jezevčík křížený s pudlem. Dlouhá jako jezevčík, jo, krátký nohy, ale kudrnatá jako pudlík. Fakt krásná. A byla s náma doma skoro 19 let. Od mých 3 do 22. Mazec. No a když máme dneska ty srdcovky, pojďme zavzpomínat na něco fakt jako krásného z našeho dětství. Na naše první domácí mazlíčky. Jo, pejsek, kočička, morče, je to jedno, protože jestli nám v tom srdci opravdu někdo zůstal, tak jsou to právě oni. Napište mi, jakýho jste měli doma domácího mazlíčka, jo? Jak se jmenoval? Kolik vám bylo, když rodiče ho domů poprvé přinesli? A nebo cokoliv, co vás napadne. Jakoukoliv příhodu, jakoukoliv vzpomínku. Pojďme si takhle společně dneska vykouzlit úsměv na rty vzpomínkou na ty naše němé tváře, které s námi byly v průběhu našeho dětství. A ideálně mi napište i v jakým roce se ten příběh stal, já k tomu najdu nějakou srdcovku. Třeba tahle, kterou tady mám, tak ta je z roku 2000. Je celkem jednoduchá, zpívá se v ní tam tam ta rada dam tam ta ta rada dam tam tam ta rada dam. Poznali jste to? Je to Petr Muk, Zrcadlo, rok 2000, tak si zaspívejte s náma.

0: je tedy nekonečný příběh. Asi chápete, proč jsem zařadil tuhle srdcovku.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Když dneska vzpomínáme na naše domácí mazlíčky, tak jsem prostě musel zahrát tenhle hit, ve kterým lítá ten nejznámější pes našeho dětství, a to Falco. Akorát teda nebyl to pes, ale lítací drak. A nemenoval se Falco, ale Falkor. Český dubbing si to tenkrát upravil podle sebe. Ale no a co? No a co, mě to nevadí. Pro mě je to pořád lítací pes Falco. No a Falka měla doma taky Lenka, která píše: náš první pejsek byl Falco, byl to cocker španěl, miloval tenisáky a nejlíp na světě hledal v lese borůvky. Bylo mi 5, když ho naši přinesli domů. Tenkrát jsem strašně plakala a málem ho umačkala. Moc děkuju za tuhle vzpomínku, mám slzu v očích, ale usmívám se. Já děkuji za tuhle zprávu. Další SMSka. Při vzpomínce na naše domácí mazlíčky si hned vzpomenu na mýho staršího bráchu, který ve svý pubertě a já jako malá holčička si vždycky pořídili nějaký zvíře. A já jsem se ho ptala, jestli to zvíře můžeme mít spolu dohromady, a on že ne, že nikdy. Jo? Pak mu vydrželo tak 14 dní a pak to zvíře ho omrzelo, takže nakonec stejně vždycky bylo moje. A musela jsem se o něj starat. Ale měli jsme třeba ježka, strašilky a podobně. Tohle je jako dokonalý příběh. Jako očekával jsem hodně, ale ježek jako domácí mazlíček, tak to tady teda ještě nebylo. Já záměrně vybírám teda tuhle italskou partu, protože v tomhle videoklipu tak tančí frajer, který má na hlavě masku krokodýla, potom nějakýho kozla a tak podobně, a u toho tam s ním tančí zase jako dívka, která na něj kouká, tak myslím, že takhle nějak to asi vypadlo u vás doma. Rok 1994, kapela!

terminology.

0: slyšet, že už je to trošku novější. Tohle je rok 2010 a britský hudebník, který se rozhodl, že spojí pop, rock a k tomu taky dubstep. Alex Klár na Hitrádiu.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: To byla pátá a poslední srdcovka. Za chviličku ještě srdcovka na vaše přání, tak na WhatsApp 777-937-777 mi můžete napsat, co byste dneska chtěli slyšet. Já tady mám ještě pár vašich vzpomínek na domácí mazlíčky, což je téma dnešních srdcovek. Je tady spousta zpráv, ale ještě napsala Kristýna. A jestli si pamatujete, pokud jste poslouchali dneska srdcovky, tak to je ta dívka, která doma měla nejenom strašilky, ale dokonce i ježka jako domácího mazlíčka. A píše, mám ještě jeden příběh, mám ho teda jenom z vyprávění, protože jsem ještě nebyla na světě. V roce 1973, když se narodila moje mamka, tak měli chatu na Vysočině a když vyrůstala, tak vyrůstala zároveň s malou srnečkou, která se jmenovala Lucka. Moje babička s dědou, oba myslivci, i našli někde na silnici a vzala si ji domů. A mámka vždycky vypráví, že sunár, který měl být její, tenkrát tak jí ho pila srnka Lucinka. Dobrý, skvělá rodina. Já bych jednou chtěl být u vás na obědě a poslouchat v neděli takhle u oběda vaše rodinné historky. Dokonalý. Kristý, děkuji moc za tyhle zprávy, vám všem taky. Za zprávy, kdy vzpomínáte na vaše domácí mazlíčky. Většinou to byl pes a nejčastější rasa, mimochodem, tak se mi tady objevuje vlčák a jako asi nejlepší jméno, tak je vlčák civil. Ano, byl to bývalý policejní pes, ale dokonalý civil, za mě skvělý. Tak, zase zpátky do pozoru, rozkaz zní jasně, napište mi, co byste chtěli slyšet jako srdcovku na přání na 777-937-777, dáme ji za chvilku, tady na Hitrádiu.
1: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfort Plus.cz. Teplo chytře a úsporně.
2: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Haken. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Haken, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Některý tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
5: Jo.
4: Jakej?
5: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
1: Přijďte před Liberecký kulturák na den svijanskýho piva v pátek 7. srpna od 2.
5: Vynikající Sviany, speciality na grilu a skvělá muzika. Motorband, divá bára, Debilheads a další. Vstup zdarma.
1: Den svijanskýho piva v pátek před Libereckým kulturákem.
6: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.

0: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Damiano David na solové dráze s hitem Next Summer 12.34 právě teď.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Asi jste si nestihli se řídit hodinky, ale to vůbec nevadí. Pro nás je nejdůležitější, že teď je čas na srdcovku na přání. Srdcovka na přání vybírám z WhatsAppu 777-937-777. Je tady spousta zpráv, ale Petr mě potěšil. Peťo, moc hezký výběr. Píše, zdravím a přeji pěkný horký den. Díky moc. Za mě velká topka a srdcovka, co se už nehraje. Fugees, Ready or Not. Je to skvělá kapela a skladba, která vylétla, ale stejně byla ve stínu Killing Me Softly. Díky moc, zdraví Peťa. Tak Peťo, to vypadá, že tady máme nějaký odborníka teda na našem WhatsAppu. Skvělý. Mimochodem, přesně jsi to popsal, je to tak. Za mě jako fantastický hit, Ready or Not. Killing Me Softly, jasně. To je prostě od nich jako nejhranější věc. Byť je to cover verze původního hitu ze 70. let. Tohle to už je Ready or Not, jejich vlastní tvorba. Je teda pravda, že pod kresovou hudbou, tady sample, tak ten si půjčili z 80. let od irský zpěvačky Annie, ale jinak je to prostě jako jejich. A podepisuju, že v rádiu už se to nehraje. Je to obrovská škoda. Proto je tady Hit Radio a srdcovky. Fugees.

0: Malá kouzelnice, Dua Lipa, Houdini.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Posloucháte Hit Rádio s Jirkou Pelnářem. 12 hodin 42 minuty, chvíle, kdy nám končí úterní srdcovky. Opět děkuju za všechny zprávy, které jste posílali na WhatsApp Hit Rádia 777 937 777. Zítra znovu pokračujeme. Zase začínáme v pravé poledne. Pokud byste si i nadále chtěli vychutnávat další hity z 80. let, 90. let, začátku milénia, tak můžete klidně Hit Radio Classic normálně přes naše webová rádia, anebo večer mezi 18. a 21. tak vás čekají 3 hodiny dalších nádherných skladeb, balad, diskotékových písní, prostě všeho, co jsme poslouchali, když jsme byli o kousek životem méně zkušenější. Nebudu říkat, když jsme byli mladí. Za chvíli, tady u nás na Hit Radio taky něco z našeho mládí, například Green Day, skupina, kterou jste možná měli i na kazetě ve Walkmanu. K tomu přidáme Evu Farnou společně s Mirajem, dáme jejich společný duet Vzpomeneš si, no a pak nás čekají taky nejnovější zprávy. Dál zůstaňte s Hit Rádiem, my pokračujeme dál. Tak ještě jednou krásný poledne.
2: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz. Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a JQ.
5: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. echoonline.cz.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Prožijte léto na vodním hradě Lipí v České Lípě. Pod širým nebem vás čekají koncerty Michala Prokopa a Pokáče, divadla, pohádky pro děti, letní kina i prázdninové prohlídky s Bílou paní a Husitou. Zažijte nezapomenutelné léto. Více na cl-kultura.cz a Facebooku.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, za dvě minutky bude 13 hodin. Lucie už je připravena s úsměvem na rtech, tak to vypadá, že budeme mít i pozitivní zprávy, ale jsme tady doufám. No a ještě předtím aktuální info z dopravy. Jak se u nás jezdí? Uslyšíte právě teď.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. V Děčíně v Teplické ulici zasahují záchranné složky u požáru domu. Silnice je uzavřená, dlouhé zdržení očekávejte v obou směrech. A s omezením počítejte v Turnově, v Nádražní ulici probíhá rekonstrukce vozovky a jezdí se jedním pruhem. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
3: Autonašrot.cz.
4: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
3: Volejte 776-823-833.
4: Autonašrot.cz.
3: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
4: A zdarma odvezeme.
3: Volejte 776-823-833.
5: Autokoutek.
6: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
5: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
6: Výhodné financování.
5: Pro nové i ojeté vozy.
6: Ale jen u Autokoutek.
5: Dobrá adresa pro váš vůz.
6: www.autokoutek.cz.
5: Již 30 let.
7: Maxi, kdo vybírá podlahu?
8: Ty.
7: A kdo jí položí?
8: Já.
7: Super, jedeme do Baumaxu.
9: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
7: Luxusní vzhled.
9: Snadná pokládka.
7: Akce platí do konce srpna.
9: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: Hey, I'm Dua Lipa.
11: Hi, I'm Lenny Kravitz.
12: Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
15: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Převod vozidla na nového majitele bude jednodušší. Můžete ho provést online, kupující pak celý proces dokončí na úřadě za vás. Veškeré kroky je pak možné sledovat také na portálu dopravy. Doplní mluvčí rezortu dopravy František Jemelka.
16: Doporučujeme každému prodávajícímu, aby po uzavření prodeje vozidla aktivně sledoval stav převodu na portálu dopravy, ověřil si, že již není u vozidla veden jako vlastník nebo provozovatel, a v případě neprovedeného převodu situaci bezodkladně řešil.
15: A tím je možné předejít zároveň problémům s výzvami k úhradě pokut. V Čechách se dnes objeví silné bouřky, postupovat budou v širokém pásu od jihu přes střední až po severní Čechy. Vítr při nich může dosáhnout v nárazech rychlosti 70 až 100 km v hodině a může je doprovodit také krupobytí a přívalové srážky. Teploty ale zůstávají tropické. 10 atletů dostane od Evropské atletiky zlatou korunu a prémii 50 000 eur za excelentní výkony na šampionátu v Birminghamu. Odmění nejlepšího muže i ženu v pěti skupinách disciplín. Evropský šampionát začne po víkendu, tedy v pondělí 10. srpna. Za Česko se účastní 52 atletů. Teď ještě pohled k nám.
17: Kuriózní případ řeší policie v Jablonci nad Nisou. Muž zastavil na benzínce, dal si kávu a poté z kufru auta vypustil roj včel. Obsluze řekl, že chce otestovat, jestli se hmyz vrátí domů. Část roje vletěla do prodejny. Nakonec ale všechny včely odletěly a nikomu se nic nestalo. Případem už se zabývá policie.
18: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Kultura pod otevřeným nebem.
17: Odpoledne nás na severu Čech čeká skoro jasno až polojasno, přechodně více oblačnosti a ojedinělé možnost přeháněk nebo bouřek. Teploty mezi 35 až 39 stupňů.
19: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Jedna hodina odpoledne, ještě přiju taky dobrou chuť k obědu, pokud jste vyrazili na ten pozdní oběd. Jsem rád, že posloucháte Hit Radio. Věříte na konspirační teorie, jo? Že na každým šprochu pravdy trochu? Tak pokud ano, tak tady mám téma, který je přímo pro vás, protože jedna z nejbizarnějších konspiračních teorií nás prý čeká příští týden. Má dokonce přestat fungovat vesmír, jo? Pokud to vyjde, tak nás čeká 7 vteřin zážitek na celý život. Co by se prý mělo stát, to vám řeknu už za chvilku. Tady na Hit Radio, tak buďte s náma.
19: Hit Radio Kontakt.

R-City na Hit Rádiu ve čtvrt na dvě odpoledne, skoro 13 hodin 13 minut. Příští týden můžete zažít něco, na co do smrti nezapomenete. Jo? Můžete se vznášet ve vzduchu. Zažít úplný stav bez tíže. Prý totiž na 7 vteřin přestane fungovat vesmír a vypne se zemská gravitace. Já vím, zní to naprosto šíleně, taky to je šílený, ale momentálně je tohle jedna z nejsdílenějších konspiračních teorií na celém světě. Má to být ve středu ve 14 hodin a 15 minut, přesně. Já jsem koukal dokonce na facebookové skupiny, kde jsou desetitisíce lidí, co tomu věří a připravují se na to, jak budou vyhazovat různé věci do vzduchu, talíře, jo, mobilní telefony a tak, a fotit, jak levitují ve vzduchu. Asi velký horkouš, opravdu. Tak co, věříte tomu? Asi ne. Chápu. Já jsem se tady ptal i kolegů v rádiu, jsou na tom úplně stejně. Jenom jedna naše kolegyňka, ta vyběhla z kanclu a říká, cože, nebude fungovat gravitace? Juhu, vrátí se mi moje prsa z roku 2015. Ano, v tomhle případě je pravda, že by to nebylo špatný, kdyby nakonec nějaká ta konspirační teorie vyšla. Tak, holky, držím palce, alespoň tady té mé kolegyni.

0: Go a Parson James na Hit Radio ve 13 hodin 24 minut. Dneska máme úterý, to znamená, že už jenom 3 dny nás dělí do pátku, kdy v pátek mezi 12 a 15 opět budeme hrát dokonalou desítku Hit Radia. Což znamená, že dostanete ode mě 10 otázek a můžete si vyhrát až 10 000 korun na pohonné hmoty. Takže pokud míříte někam na dovolenou, anebo jenom prostě už jste se z dovolený vrátili a každý den jezdíte autem do práce, tak tyhle prázdniny už můžete jezdit zadarmo. Jo, schválně. Plná nádrž, teď, cca, kolik to může být, tak 2000 korun, něco málo přes 2000, tak to vychází na 4 až 5 plných nádrží. Za jak dlouhou dobu to projedete? Znám lidi, kteří by to měli i na půl roku. Tak pokud mezi ně patříte, tak ano, v pátek si můžete vyhrát benzín nebo naftu na půl roku zdarma. Tady u mě mezi 12 a 15. Jak na to? Stačí poslouchat Hit Radio? Jakmile zazní signál, tak vemte telefon, vytožte 800 937 937, dovolejte se jako třetí do studia. No a pak už jenom budete odpovídat na moje jednoduché, lehce zákeřné otázky. Za každou správnou odpověď ode mě dostanete 1000 korun na tank kartu Easy od Orlenu, se kterou potom můžete úplně v klidu tankovat. To je celý. Takhle jednoduchý to je. No a pokud se na vás štěstí neusměje a máte tank kartu Easy, tak můžete po celé prázdniny až do 31. srpna od pondělí do neděle v klidu tankovat na Orlenu se slevou, protože tam mají teď epické slevy. Korunu na litr u efekty 2 koruny na vervu. A pokud nemáte tank kartu Easy, tak stačí, když s apkou budete tankovat v pondělí, protože tam díky apce v pondělí máte ty samé epické slevy. Tak držím palce. No a v pátek se na vás těším tady ve vysílání Hit Radia v dokonalé desítce.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Sychrov. 7. až 9. srpna se promění zámek Sychrov v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Vašutem. Kromě toho také klasický muzikál Rebelové. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
7: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
6: Tak to bude drahota.
7: 6, 6, 5. 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
6: Za auto roku? Jako fakt?
7: Fakt. 6, 6, 5, 5. Jen v Autonord.
8: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
9: Tak to kecáš.
10: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
9: A co na to jeho holka?
10: Našla si jinýho, ten mám malej.
9: No jo, zlatej malej.
11: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.

0: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
1: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

Marek Ztracený, horká novinka, Obuj si mé boty. 13 hodin 37 minut posloucháte Hit Radio, s vámi Jirka Plnář. No a protože je úterý, teď hrál Marek Ztracený, tak koukáme do kalendáře. Už za 3 dny nás čeká největší český koncert v celé naší historii. Marek Ztracený na Letenský pláni. Odhaduje se tam 70 tisíc lidí. Jestli to tak doopravdy bude, tak normálně Mára na Letenský pláni založí 12. nejlidnatější město v Česku. Před ním bude akorát Zlín, ten má necelých 75 tisíc, ale za ním bude Kladno, Havířov, Opava, Jihlava, Teplice, Karlovy Vary a tak dále a tak dále. 12. nejlidnatější město to bude. Normálně Ztracený město, Lost City, úplně to vidím. Bude masakr. 70 tisíc lidí. Počasí, zaťukám, tady, aby to bylo řádně slyšet, na něco tupího, to je na mě, a pak ještě na něco, co nehoří, to jsou taky zuby. Taky na mě, tak. Snad to má vyjít. Dorazíte? My ano, těšíme se na vás. Už za 3 dny na Letenský pláni se bude psát historie. Hit Radio bude u toho a vy věřím taky. Teď Morandy.

0: Na Hit Rádiu Beyoncé s hitem Halo, ne tedy Hello jako ahoj, ale Halo jako svatozář. No tak když už jsme u té svatozáře, tak víme všichni, že byl tady jeden takový, který uměl proměnit vodu ve víno, tak když jsme u toho, dneska je shodou okolností den bílého vína. Kdybyste jenom chtěli něco oslavovat, tak tady máte ode mě nějaký důvod. Jenom pozor, opatrně samozřejmě tady v tom čileném vedru. Možná, že už je takový horko, ne, že Češi nenosí ponožky v sandálech, ale je takový horko, že i na Moravě by možná byl schudný nějaký vinný stříček. Že by aspoň trošku vody do toho vína dali. Ale to už nechám samozřejmě na vás. Na Hit Rádiu Nickelback, Gotta Be Somebody, anebo taky Lian Rimes a Divoký kočky, když si se bavíme o tom víně, tak tohle je fantastický film, pokud byste nevěděli, na co koukat při teplých letních večerech. Divoký kočky doporučuju. Nádherný film, výborný, z prostředí baru, tak jestli máte děti, alespoň tohle je cesta, jakým způsobem se vydat za nočním životem. Za chvíli tedy Lian Rimes na Hit Rádiu.
1: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Dopřejte si pořádnou porci čerstvosti v Globusu Liberec. Od 5. do 18. srpna získáte 20% slevu na ovoce a zeleninu se zákaznickou kartou Můj Globus. Naplňte svůj košík tím nejlepším a ušetřete. Těšíme se na vás. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
5: Atención!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Benson Boone na Hit Radio ve 13 hodin a 58 minut. Za chviličku Činasky, taky David Guetta, no a samozřejmě Lucie a nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči, pozor, dávejte na trase z Litoměřic na Českou Lípu. U Zahrádek se srazila dvě osobní auta, projedete jedním pruhem. A v Liberci, v Jungmanově a Okružní ulici probíhají práce na inženýrských sítích, počítejte tady s omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí

0: Tehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dimitri se po loňském vydařeném koncertu vrací na zámek Sviany. 5. srpna zažijte jedinečný open air koncert kapely Dimitri, která otřese zámeckými zdmi. Nenechte si ujít koncert Dimitri na zámku ve Svijanech. Ve středu 5. srpna. Vstupenky v síti Go Out.
2: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
6: On air.
4: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Česko zažívá další tropické dny. Města nabízí možnosti, jak se ve vysokých teplotách schladit a zároveň si užít například čas v přírodě nebo navštívit památky. Doplní ředitel Czech Tourism František Reismiller.
8: Brno zpřístupnilo klimatizovaný rytířský a sněmovní sál nové radnice, kde si mohou obyvatelé i návštěvníci občerstvit vodou. Kuriózní možnost, jak uniknout vysokým teplotám, mají lidé ve Zlínském kraji. Zimní stadiony nabízejí veřejné brusle. Na let mohou zájemci vyrazit v Kapka rezortu ve Lhotě u Vsetína, stejně jako ve Vsetíně a od příštího víkendu pak i v Kroměříži.
7: Lidé se vrážejí schladit také do tuzemských jeskyň nebo do historických podzemí. Tady jsou nízké teploty stále bez ohledu na počasí venku. Zásilkovna zavedla novou službu ve své síti Zboxu, umožňuje vrátit zboží do internetových obchodů. Vrácenou zásilku půjde vložit kdykoliv během dne i noci do kterékoliv ze 6,5 tisíce Zboxů po celé republice. Zákazník zásilkovně nic neplatí, jestli bude pro něj vrácení zdarma nebo za poplatek si určuje každý e-shop sám. Raky z řek a potoků s nízkou hladinou vody bychom neměli přenášet jinam, upozorňují na to ochránci přírody. Letošní sucho a nízké stavy vody způsobují, že jsou raci v tocích viditelnější než obvykle. Proto mají lidé tendenci je přenášet do hlubších vod, což je ale pro raky nebezpečné. Nejlepší je nechat je tam, kde jsou. Teď se ještě podíváme k nám.
9: Rekonstrukce terminálu Fignerova v Liberci postoupila do další etapy a přináší sebou rozsáhlou uzavírku celých nástupišť. Součástí druhé etapy je kompletní obnova zastřešení nástupišť. Postupně se tak nástupiště budou po čtvrtinách uzavírat. Celá modernizace Fignerky by měla úplně skončit do května příštího roku.
10: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Místo, které spojuje.
9: Na severu Čech se budou odpolední teploty pohybovat mezi 35 až 39 stupni. Čeká nás skoro jasná až polojasná obloha, ojediněle se můžou objevit i bouřky.
11: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
12: Úterní odpoledne pokračuje dál, po obědě podáváme dezert, ten je ve vlastní šťávě. Je prostě strašný vedro, ale je léto, jo? Vždyť je 4. srpna. Tak jako čemu se divíme, ne? Kdyby bylo 15 stupňů, tak akorát nadáváme, teď je 3x tolik a máme být za to rádi. Na Hit Radio, tak si dáme určitě hity na osvěžení, znovu připomínáme zásadní věc, apelujeme na to, dodržujte co nejvíc pitný režim, fakt jako nebojte se, prostě podlejvejte se, minerální vody, čistá voda, to je prostě dneska extrémně důležitý. No a zároveň si připravte mobilní telefony, protože jsou 2 odpoledne, tak nás opět čeká takový náš malý diskuzní debatní kroužek. Mám tady další zásadní výzkum od vědců a chtěl bych vědět, jestli podle vás je to pravda, anebo je to bullshit. Už za chvíli na Hit Radio.
11: Hit Radio Kontakt.

0: David Guetta na Hit Rádiu. 5 minut po 2 hodině odpolední.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A máme tady náš oblíbený debatní kroužek. Mám tady další výzkum, který...
1: Vědci.
0: Vydali a teď jsem zvědavej, co si myslíte, jestli je to pravda nebo ne, jo? Takže...
1: Vědci.
0: Tvrdí, že 77% Čechů, tedy nás, obyvatel České republiky, nikdy nebylo na nuda pláži, ale sní o tom. Tak co? Vaše zkušenosti, jo? A váš pohled na svět a na tuhle zásadní událost. Byli jste někdy na nuda pláži? Chodíte pravidelně? Byli jste jednou a už nikdy prostě nepůjdete? A nebo jste nikdy nebyli, ale říkáte si, jednou ten pocit volnosti bych chtěl nebo chtěla zažít? 777-937-777 je číslo na WhatsApp, jsem ke mně do Hitrádia a zajímá mě, jestli
1: vědci
0: mají pravdu a nebo je to bullshit. Dejte vědět. Dáme dva hity a jdeme na vaše názory.

0: stejně jako já a Činask na Hitrádiu.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A vlastně jsme na tom všichni úplně stejně, jo? Prostě když si sundáme v oblečení, tak furt je to všechno stejný ve výsledku, jo? A o tom se dneska povídáme, protože...
1: Vědci
0: tvrdí, že 77% lidí v České republice nikdy nebylo na nuda pláži, ale přitom o tom tajně sní. A tak se vás ptám, co si o tom myslíte? 777-937-777. Žanda píše, ahoj Jirko, já na nuda pláži nikdy nebyla, já se stydím svléknout i před doktorem, natož před několika desítkami cizích lidí. Nahota mi cizí není, ale je to pro mne natolik intimní, že ve veřejném prostoru bych se prostě nesflékla. No a sníš o tom, nebo ne? Ještě klidně napiš. Další zpráva. Kdo neskusil koupání a opalování na Adama, o hodně přichází. Je to prostě svoboda těla a mysli a pro mě top nuda pláže na Slovensku, a to konkrétně Kralovanské jezero. Zdraví Dave Vendrině. Dave, díky moc. Co hlasovky? Něco tady máme. Tak se pustíme.
2: Čau, my jsme pár let zpátky byli u Opatovic nad Labem na koupáku a tam jediné místo, kde je kiosek, tak je na nuda pláži, ale nepřišlo mě to zase tak nějak divný, když jde člověk v plavkách a kolem sebe de facto samej pindour. Ale tak proč ne? Zajít si volno, aspoň se člověk opálí. Čau, Dominik.
0: Dominiko, já myslím, že tam to bylo v obráceně. Tam si všem připadal divný ty v těch plavkách teda. Ale krásný, díky za zprávu. Co další? Tak ahoj, snít o tom můžou jen lidé, kteří si myslí, že nuda pláž je plná atraktivních lidí. Ale opak je pravdou. Párkrát jsem přes ní procházel a už nikdy. Dobrá, dobře. Další hlasovka.
3: Tak já jsem na nuda pláži nikdy nebyl. A ani o tom nesním, ani jsem o tom nesnil. A ani o tom asi snít nebudu. Protože podle mě by bylo dobrý, kdyby se to rozdělilo podle věku.
0: Cože, co?
3: Věku.
0: Jo, věku.
3: Třeba 20 až 30, 30 až 40, 40 až 50 a 50 a vejš. Protože nejsem úplně nejstarší a abych šel na nuda pláž a abych tam viděl něco, co jako vidět nechceš. Rozumíš? Tak to si jako na dosprtí od nich nechci. Takže... Podle mě by to měli rozdělit podle věku, pak bych tam třeba i šel se podívat, jako jo, neříkám, ale do té doby rozhodně ne, mějte se hezky, ahoj.
0: Díky, skvělej názor. Podle věku chápu, horší by to bylo podle centimetrů zase, jo, tam třeba kategorie 20 až 30, tam si myslím, že se ani moc jako opalovat už nemusíš.

0: Imagine Dragons Radioactive na Hit Radio, 14 hodin 22 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tak, máme tady nějaký výsledky toho průzkumu, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že 77% lidí v Česku nebylo na nuda pláži, ale sní o tom. Tak ještě pár vašich zpráv. Čau, mně přijde, že nuda pláže jsou plný chlapů, kteří doufají, že tam přijde nějaká pěkná holka. Dost tu představu zkreslili starší komedie typu Prcičky a tak dále, kde to vždy bylo plné mladých holek. Stačí mi v Opatovicích procházet okolo a už vidíme všechny chlapy, jak vyhlíží, jestli tam náhodou nejdeme. Takže o tom s přítelkyní rozhodně nesníme. Díky. Když jsme u těch Opatovic, jo, tak Opatovice nad Labem píše Karel Sopotovic a píše, hele, máme volno, jenom co něco zdlábneme s Evičkou Mažem na opaťák, je to tam super a perfektní lidi. Zdravím. No tak já taky zdravím. Takhle na opaťák, jo. Co máte na sobě? Další vaše zprávy. Ahoj, nikdy jsem na nuda pláži nebyla, měla jsem bývalého přítele, který chodil velmi často, občas mě lákal, abych šla s ním, ale já o tom opravdu nesním, mám pocit, že jen každý očumuje. Další zprávy. Milý Jiříku, já byla s jednou s manželem a sousedama u vody. Mě to tady zmizelo. To mě zajímá, to mě zajímá. Už to mám. Tak, u vody a museli jsme přijít přes nuda pláž a můj syn to špatně zvládl a nakonec to teda dopadlo dobře. No, tak jasně, to taky chápu. Kolik mu bylo? Ono v každém věku se to zvládá jinak. Nicméně, další zpráva. Ahoj, já o tom tajně sním. Nikdy jsem to neudělal, ale sním o tom. Chtěl bych zažít ten pocit volnosti a pocit toho, že nepřemýšlím, jak se na mě všichni ostatní dívají. Myslím si, že na nuda pláži se totiž lidi navzájem nepozorují. Možná jo, možná, že člověk prostě jako jak tam je, tak už je na to tak strašně zvyklý, že mu to vlastně jako je úplně jedno. A je tam nakonec jenom kvůli sobě. To je ale už do jiného průzkumu. Dnešní otázka zněla, jestli
1: vědci
0: mají pravdu, když tvrdí, že 77% lidí v Česku nebylo na nuda pláži, ale tajně o tom sní. Rezime je takové, že podle vašich zpráv, vašich zkušeností a pohledu na věc, tak si troufnu tvrdit, že vědci mají i nemají pravdu. Že je klidně možný, že 77% lidí v Česku na nuda pláži nikdy nebylo. To číslo může být i vyšší. Ale myslím si, že bullshit je, že o tom 77% lidí v Česku tajně sní. Díky moc za to, že jste i dneska byli součástí. No a zítra je středa, takže zítra pravda nebo bullshit nebude. Zítra nás čeká ruleta dvojsmyslů. Třeba na tý nuda pláži zůstanem.
2: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
3: Jo.
2: Jaký?
3: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
2: Přijďte před liberecký kulturák na den svianskýho piva v pátek 7. srpna od 2.
3: Vynikající Sviany, speciality na grilu a skvělá muzika. Motorband, divá bára, Debil Heads a další. Vstup zdarma.
2: Den svianskýho piva v pátek před libereckým kulturákem.
4: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

14 hodin, 34 minuty aktuální čas, s vámi Jirka Plnář a je to tady. Na Moravě poprvé v historii naměřili 40 stupňů Celsia. Dneska ve 12 hodin, když nám začínaly srdcovky a já jsem vám poprvé dneska přál příjemný den, tak jsem říkal, že je to ten den, kdy můžou padat další tropické rekordy a že to může být s tou čtyřkou na začátku. No a je to tady. Je to tady, na Moravě, druhý den za sebou byl překonán absolutní historický teplotní rekord a poprvé se na Moravě dnes dostala teplota nad hodnotu 40 stupňů Celsia. Konkrétně to bylo ve Strážnici 40,3 stupně. Takže Strážnice, rest in peace, RIP, odpočívejte v pokoji, to je to strašný. Zítra bude líp. Zítra bude líp, jo, tak snad vás osvěží dneska od 15 hodin také humor naší odpolední show. Teď David Koller.

0: Leone s hitem Don't Worry, tedy žádný starosti. Záměrně jsem hrál tenhle hit, protože pokud máte pocit, že to vedro už nejde vydržet, tak buďte v klidu, nebojte se, přežijete to, bude líp. Čeká nás nějaké ochlazení a budeme ještě s láskou možná vzpomínat na tahle vedra, protože blíží se i nějaké jako šílený bouřky a tak podobně. Samozřejmě bouřky z vedra a i studená fronta. Takže já vím, že teď to zní zvláštně, hrozně, divně, ale jak říkám, buďme za tohle počasí vlastně dneska tak trošku rádi. Ona si ta příroda s tím samozřejmě poradí sama. Jenom pozor na jakýkoliv otevřený oheň. Pokud půjdete se schladit někam do lesa na procházku, tak jsou zakázané dokonce nejenom rozdělávání ohňů, ale nesmí se ani kouřit v lesích a tak podobně, takže opravdu bacha na to. Bacha na to. A já vám přeju krásný zbytek dnešního dne. Od 15 hodin se na vás těší naše odpolední show. Já jsem Jirka Belnář, zítra zase s vámi budu od 12 hodin tady na Hit Rádiu, ve 12 srdcovky, ve 13 spousta hitů a ve 14 hodin vás čeká středeční ruleta dvojsmyslu. Tak se smějte, přežijte to a za chvíli do 15. hodiny ještě například tahle diskotéková verze Hit in my head. A hned po ní ještě Five a Queeny, pak zprávy a pak si to tady převezme odpolední show Hit Rádia.
1: Autokoutek.
2: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
1: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
2: Výhodné financování.
1: Pro nové i ojeté vozy.
2: Ale jen u Autokoutek.
1: Dobrá adresa pro váš vůz.
2: www.autokoutek.cz.
1: Již 30 let.
3: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. MatraceHaken.cz. Spěte jako miminko.
4: Dimitri se po loňském vydařeném koncertu vrací na zámek Sviany. 5. srpna zažijte jedinečný open air koncert kapely Dimitri, která otřese zámeckými zdmi. Nenechte si ujít koncert Dimitri na zámku ve Svianech. Ve středu 5. srpna. Vstupenky v síti Go.

0: sociálních sítích. Kelts Kános 2026 opět ve vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno, od pondělí do neděle.
2: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
3: 10 za měsíc?
2: Spíš 12.
3: 12? Vážně, Zuzko?
2: 7378.
3: Za toho velkýho Enyaqa?
2: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
3: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
2: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
4: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
1: Odpoledne na Hitrádiu Kontakt bude dneska ve znamení vaření. Ano, přátelé, ty různé chutě a vůně z našich kuchyní si společně přeneseme do éteru. Budeme se totiž bavit o začátcích vaření a o tom, jaké největší faily jste v životě v kuchyni zažili. Tak určitě laďte odpoledne na Kontaktu.
2: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech.
1: Pozor si dávejte na Jablonecku v Desné, v Krkonošské ulici, bourala tu dvě osobní vozidla, zdržení aktuálně minimální.
0: A pozor v Liberci v ulici doktorky Milady Horákové u křižovatky s Melantrichovou došlo ke střetu dvou osobáků. Doprava zde pomalu zpomaluje.
1: Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Tak co, kolik ti dneska ukázala apka na fotovoltaice?
6: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
5: Za 0,0 nic? Já to posílám do svýho Volkswagenu.
6: Ty máš elektromobil?
5: Půjčenej, na měsíc. V Auto Nord si ho půjčíš, než se rozhodneš koupit.
6: Sousede, kde přesně?
7: Půjčovna Volkswagen ID for All. Na pobočkách Auto Nord v Terezíně, Děčíně a České Lípě. Přidejte se k sousedům, co to už vyřešili. Autonord.cz.
8: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
9: No včera bylo pozdě.
10: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě.

0: Textil.cz. Nakupte jednoduše online.
1: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: On Air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
3: Máme 15 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkártová. Hezké odpoledne. Dneškem končí lhůta pro podání kandidátních listin do říjnových obecních a senátních voleb. Strany, hnutí, jejich koalice nebo nezávislí kandidáti musí nominaci dodat příslušnému obecnímu úřadu nejpozději za hodinu. Pokud tedy chtějí o místa na radnicích anebo v horní komoře parlamentu letos usilovat. Vyhořelou výškovou budovu ve Zlíně by si už zítra měla převzít demoliční firma. Hlavní torzo by mělo jít k zemi do 25 pracovních dní. K bourání firma využije hlavně demoliční bagr, který bude pomocí hydraulických nůžek rozebírat zničenou budovu od nejvyšších pater. Celý objekt pak musí zmizet do poloviny prosince. Italské Toskánsko dnes dopoledne zasáhlo zemětřesení o síle bezmála 4,5 stupně. Podle prvních zpráv tamních médií nezpůsobilo škody ani při něm nedošlo k žádnému zranění. Epicentrum bylo asi 7 kilometrů od města Pisa, kde stojí turisty oblíbená šikmá věž. Český hokejový nároďák do 18 let dnes čeká druhé utkání skupiny na turnaji Hlinka Grecky Cup v Edmontonu. Na úvod naši padli se Spojenými státy 4-6. Dnes je čeká Německo. Úvodní buly padne v 9 večer našeho času.
4: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Kultura pod otevřeným nebem.
5: Na severu měříme aktuálně 34 stupňů Celsia, denní maxima se dneska šplhají až na 37 stupňů. Do večera čekáme stále jasno.
2: Hit Radio Kontakt.
6: Přátelé, konečně jsme se všichni dočkali a opět se slyšíme. Je s vámi Deňa Janečková, Jirka Krupica.
5: Už za malou chvíli si povíme, kam můžete vyrazit třeba po práci a pěkně si dát vítr do vlasů, protože tam to bude stát za to.
6: Je to tak, přátelé, protože vás pozveme na úžasnou turistickou atrakci.
5: Teď už ale Bára Poláková a její Nafrněná.

0: Ladíte Hit Radio Kontakt, YouTube a taky One právě teď doznívá a pokud si chcete dát trošku vítr do vlasů a trošku se možná i schladit, můžete vyrazit na novou bobovku, tu nejdelší bobovou dráhu v Krkonoších. Ta už se oficiálně otevřela o víkendu a samozřejmě můžete jezdit dokonce do 14. srpna ještě za zvýhodněnou cenu a 14. srpna ve 14:00 proběhne takovýto slavnostní otevření. Samozřejmě otevřená je i do té doby, ale tady proběhnou různý koncerty, bude tam spoustu skvělého programu navíc, no bude to stát za to, takže věřím, že v tomhle se pěkně schladíte, když se takhle pěkně profrčíte.
1: Já musím říct, že bobovky jsou skvělý a tady, když čtu tady tyhle ty jako informace, tak se nemůžu dočkat, až si na tu bobovku zajedu. Já jsem přesně totiž ten typ dobrodruha, který si řekne v klidu, ale rychlost až 40 km v hodině, teď to jako v autě, to nuda, to já bych si dal a vždycky si jsem takhle hrdina do první zatáčky. Víš, ještě s kámošema na začátku, jako je to takový to, hele, tak si jdem to šusem, jasně, já to jinak ani nejezdím a všichni, víš, při to první zatáčku, už tahají tu brzdu prostě.
0: Jo, já, potom jo. Taky máš sklopený uši, já jsem taky vždycky měla, každopádně vy je zkuste sklopit dneska třeba po práci, až pojedete do Rokytnice na novou bobovku, ale teď už si dáme další pecky. Taylor Swift a taky Applied je kousek, který vám posíláme právě teď.

0: Konchalma na Hitrádiu Kontakt k cestě z práce nebo do práce, ať už jedete kamkoliv, doufám, že vám zpříjemňujeme a vytváříme to nejlepší odpoledne na severu Čech. No a přátelé, jak jsme slibovali, tak bychom se s vámi dneska rádi pobavili na téma největší fejly v kuchyni. Já se musím přiznat, že když jsem se já začínal učit vařit, tak mi jeden kamarád poradil moje oblíbené jídlo halušky s brinzou, říká, hele, až uděláš ty halušky, tak je prolij oliváčem. Přátelé, nedělejte to. Je to nejlepší cesta, jak je potom hodit do záchodu. Na druhou stranu jsem díky tomu zjistil, jak strašně dobrý je opečený toast jenom s brinzou, když už mi zbyla.
1: Ale aspoň si z toho hezky vybrusil.
0: Jo, ano.
1: Zase ve finále to. Každopádně oliváč k právě haluškám, nebo nokům, nebo těstovinám, všechno totální kriminál pro Italy. Jako pro ně, víš co, ono je to jako maličkost, ale ono je to, jim to zkazí fakt to jídlo. Já jsem to poznala na vlastní oči, když jsem v Itálii byla, že fakt jako oni se to neužijou potom. I přesto, že tam dáš kapičku oliváče, tak prostě ne. Přitom Češi do těstovin dávají oliváč nebo olej celkově, aby se nelepili tolik. Ale prostě je to pro ně zkažené jídlo.
0: Já myslím, že my děláme spoustu věcí, které by originál ti majitele těch kuchyní nebo majitele ti jako autoři nebo ty národy, které by jako nezvládli pohled na to. Nicméně vy nám napište vaše fejly z kuchyně, protože myslím si, že každý.
1: Jo, každý to se někdy učil, zažil.
0: Tak něco spálil. Mm. Nebo mu třeba chytla pánvička, protože tady je taky super nápad na
1: nebo zkoušel experimentovat. Pánvičku.
0: Přesně. No, napište nám, ta zajímají vaše chuťovičky, třeba to taky dneska vyzkoušíme s Deňou.
1: Číslo znáte je 606 825 404, čekáme na to a už se nemůžeme dočkat. Zatím ale posíláme další pecky. Blink 182, I miss you, už za malou chviličku.
2: Jindřichovice pod Smrkem ožijí o víkendu tradičními jindřichovickými dny. Těšit se můžete na koncerty, hasičskou soutěž, prohlídky větrných elektráren a živého skanzenu, výletní vláček i soutěž o nejlepší štrůdl. O tom, co dalšího letošní program nabídne, si popovídáme se starostou Martinem Bondráčkem. Nalaďte si Hitrádio Kontakt i ve středu.
3: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hitrádia Kontakt.
4: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
5: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a JQ.
8: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. echoonline.cz.
9: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
10: Kámo, já už to nevydržím.
11: Kámo, ten je velký.
10: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
11: Dík, fakt, kámoš.
12: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
14: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio Kontakt doznívá Lady Gaga, Bruno Mars a taky Die with a Smile. Pojďme si říct, že aktuálně máme venku takový počasí, že je hřích jet někam jinam než k vodě.
1: Nebo do sklepa.
0: Nebo do sklepa, do nějakého chládku, prostě celkově něco na osvěžení. Jestli jedete právě teď k vodě, tiše vám závidíme, ale zároveň vám to dopřáváme a to úplně v tom nejlepším, čem můžeme, protože vám pošleme další pecky, třeba Blondie a Maria.
1: Já bych věděl o jedné partě, ona sedí v takových vládních budovách a těm bych hrozně přál cestu do chládku.

0: Ladíte Hit Radio Kontakt, odpolední show, a tohle byl Xindl X a jeho Dovolená, kam jsme se na chviličku dostali. No ale teď už se dostáváme na WhatsApp, protože tam jste nám psali na otázku, co se vám stalo za fail v kuchyni. Vy jste něco vařili, zkoušeli, učili se vařit a podobně a psali jste nám samozřejmě na WhatsApp.
1: A mi se líbí, co píše tady Nikča, která chtěla udělat romantickou večeři pro přítele. Jo. Tak píše, recept říkal špetka soli. Já jsem si řekla, že špetka je asi větší než špetička a udělala jsem z těstovin mořskou vodu. Přítele řekl, že je to jako večeře u moře, jen zapomněl dodat, že u mrtvýho moře.
0: To je dobrá pointa, to je hezký, tak hezky zakončený od Nikči.
1: Já si vzpomínám, že když jsem takhle se učil vařit, tak jsem si nebyl jako jistý, jaký rozdíl mezi lžící a lžičkou, a stejně jsem si nebyl jistý, jakože 1/2 jsem nepochopil jako půlka, ale jakože třeba... Jako,
0: no prostě jedno jsem, nebo dvě.
1: No, prostě jsem tam toho vždycky dal strašně moc.
0: Jo, prostě faily v kuchyni, to je velmi obrovský téma a samozřejmě spoustu z nás si tím prošlo, možná prochází každý den. Na každý má talent, ale kamarádi, vždycky je tady ta možnost, že si můžete objednat jídlo. Tím nikdy nic neskazíte.
2: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvékuchyně.cz.
3: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
4: Baru, ty jsi hlavička.
3: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
6: Autonašrot.cz.
7: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
6: Volejte 776-823-833.
7: Autonašrot.cz.
6: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
7: A zdarma odvezeme.
6: Volejte 776-823-833.
8: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
9: 10 za měsíc?
8: Spíš 12.
9: 12? Vážně, Zuzko?
8: 7378.
9: Za toho velkýho Enyaqa.
8: Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
9: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
8: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
10: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90 a podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Hit Radio Kontakt.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio Kontakt naprosto úžasná Shakira a taky její Zoo. No a kamarádi, řekli jste si někdy na konci dne takový to, ty, to byl den. Já věřím, že spousta z nás jo, ale zajímalo by mě, co jste zažili v tom dni, protože rozhodně to nebyla vlastní svatba a zároveň ještě vlastní narození dítěte. Protože tohle se stalo v Německu jednomu páru a neměli to vymyšlený tak, že to opravdu se stane v obojí v jeden den. Tyhle dva termíny od sebe měly dělit 3 týdny. Ale hold, příroda poručila jinak a obojí se stalo v jeden den.
1: Vidíš, a mě říkali, že jsem to všechno vzal hrozně hopem, když jsem se svojí ženou bývalou začal chodit, za půl roku jsme se zasnoubili, za rok jsme se vzali, za 5 let rozvedli a to říkali, že to je rychlovka. To je rychlost.
0: Tohle je mega rychlovka, takže...
1: Já bych to dítě pojmenoval Flash.
0: Blesk McQueen i líp.

0: Suckers a taky I Like The Way. Doznívá éterem Hitrádia Kontakt a my máme čas na to podívat se na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech.
0: Pozor na příjezdu do Dox směrem od Dubé. Havarovalo osobní auto, počítejte s omezením a s opatrností tudy projedete.
1: Pozor na trase z Kněžic do Petrovic. Srazilo tady osobní auto zvěř.
0: Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
7: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na

0: dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
1: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
2: Jo.
1: Jaký?
2: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
1: Přijďte před liberecký kulturák na den svianskýho piva v pátek 7. srpna od 2.
2: Vynikající Sviany, speciality na grilu a skvělá muzika. Motorband, divá bára, Devil Heads a další. Vstup zdarma.
1: Den svianskýho piva v pátek před libereckým kulturákem.
3: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
6: Máme 16 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkartová. Teplota ve Strážnici na Hodonínsku dnes opět pokořila rekord. Dostala se totiž na 40,3 stupně Celsia. Jde o první zaznamenaný den na Moravě s teplotou nad 40 stupňů. Dosavadní rekord byl desetinu pod 40 a padl teprve včera. Dnešek je letos už třetím dnem, kdy teploty v Česku překonaly 40-stupňovou hranici. No a část našeho území dnes mají zasáhnout bouřky. Postupovat budou v Čechách od jihu k severu. Doprovodit je mohou přívalové srážky, krupovití a také vítr o rychlosti až 100 km v hodině. Teploty ale dál zůstanou tropické, až kolem 40 stupňů Celsia. Převod vozidla na nového majitele bude jednodušší. Můžete ho provést online. Kupující pak celý proces dokončí na úřadě za vás. Veškeré kroky můžete sledovat na portálu dopravy. Jak říká mluvčí rezortu dopravy František Jemelka.
7: Doporučujeme každému prodávajícímu, aby po uzavření prodeje vozidla aktivně sledoval stav převodu na portálu dopravy, ověřil si, že již není u vozidla veden jako vlastník nebo provozovatel a v případě neprovedeného převodu situaci bezodkladně řešil.
6: Vyhnete se tak problémům s výzvami k úhradě pokut za přestupky a nebo parkování. Tenistka Daria Vidmanová se po finálové účasti na turnaji v Memphisu posunula poprvé v kariéře do první stovky světového žebříčku. Poskočila o 22 pozic a teď patří 92. místo. Domácí jedničkou je i nadále wimbledonská finalistka Karolina Muchová, která je 6. Mezi muži je pak nejlepší 12. Jiří Lehečka.
8: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Místo, které spojuje.
9: Co se týče počasí, žádná větší změna se neděje. Aktuálně teploty stále okolo 34 stupňů. Denní maxima se šplhají na 38.
4: Hit Radio Kontakt.
10: Přátelé, pokračuje odpolední show na Hit Radio Kontakt. Doufám, že máte příjemné odpoledne a doufám, že my vám ho ještě víc příjemníme.
9: Zároveň doufáme, že okolo vás nelítají nějaký včely a pokud jo, tak my vám za chvíli řekneme, proč třeba z jednoho důvodu a kam by se měli taky brzo vrátit. Každopádně do té doby jenom ty nejlepší hity. Právě teď třeba Damiano David a Born with a Broken Heart.

0: Přátelé, máme pro vás zprávu včerejšího dne. Všichni jsme se shodli tady v rádiu, jsme dneska přišli do práce s tím, že tohle musí do vysílání. A úplně nezávisle na sobě jsme to jako věděli a šli jsme s tím dneska. Týpek v Jablonci vypustil na benzínce roj včel. A víte proč? Protože chtěl zjistit, jestli doletí domů. Celé to teda půdejně proběhlo tak, že přijel v klídečku, víš, sedl si, dal si kávés, pohodička, pokecel s prodavačkama, pak přišel k autu, otevřel kufr, šup, roj včel, sedl do auta a odjel.
1: To je fakt jako příběh, který je hodnej jako do nějaký knihy, tohleto. A já se říkám, jako to je prostě, že zkoušel tu loajalitu toho hmyzu a proč to zkoušel zrovna na benzínce.
0: Víš, přesně, jako
1: mohl
0: na louce.
1: Úplně kdekoliv jinde.
0: Tak, na louce uprostřed jiný cesty. Nebo tak, já si možná říkám, víš, jakože i ten pes by měl třeba problém najít jako cestu zpátky. Příště, když budeš dělat tyhle experimenty, může nechat na benzínce manželku. A zajímalo by mě, jestli, jo, taky trefí domů a případně jako s jakou náladou přijde.

0: Přátelé, velký megakoncert Marka Ztraceného už je na spadnutí. Na Letné už probíhá několik dní stavba. Já jsem viděl i v jednom rozhovoru, kde Marek říkal, jako, kolik věcí je tam všechno navazené. A říkal, že má spočítané, že kdyby to měl celé dělat sám, tak by to, kdyby to dělal sám 12 hodin denně, tak by to celou tu stavbu dělal 12 let.
1: To je šílený. Jako má to být největší koncert novodobí historie. Já se nedivím, že to je fakt takhle šíleně velký.
0: A vy díky nám můžete být u toho úplně zadarmo. Ha!
1: Stačí vyrazit na Instagram Hitradia Kontakt. Tam se dozvíte všechny různé informace, ale zároveň jsme vás dneska překvapili tím, že jsme schovali dvě vstupenky na Sychrově. No, trvalo to zhruba tak, dalo by se říct, kolik, 5, 10 minut, než je někdo našel?
0: Tak nějak, no, bylo to 5 nebo 6 minut.
1: No a vyhrála se Eva.
2: My jsme vlastně vyhlásili soutěž a ty si nám do 5 minut napsala, tak jak to, že si to zvládla tak rychle?
3: No, musím říct, je to týmová práce. Dcera objevila vlastně soutěž nebo vyhlášení té soutěže.
1: Aha.
3: My

0: jestli by tam došla a tak se to vyřešilo. No.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Sychrov. 7. až 9. srpna se promění zámek Sychrov v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Vašutem. Kromě toho také klasický muzikál Rebelové. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: dalších. Více informací na webu a sociálních sítích. Kelc Kános 2026 opět ve vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno, od pondělí do neděle.
2: Zapomeň na nudu, nahoď tu flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Nahoď tam regga, vyhrávej mužik.
3: Herna u dětka, máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
4: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Můžeme se u tohohle na chvíli zastavit, protože Eva Farná, to je prostě bohyně se vším všudy. Jako neříkej, co má se stát, je kousek, který vydala tak 2-3 dny před tím, než odpálila svoje 3 Edeny a všichni to tam znali, všichni to tam zpívali a já z toho žiju ještě teď a to už to je skoro měsíc a půl zpátky, takovýhle koncert.
1: Já se musím přiznat, že jsem nikdy za celou dobu, co znám Evu, a to my se známe z dob jako z dřívějších životů, tak teď nemyslím Ezo dřívější životy, ale když jsme byli prostě mladší, tak já jsem jí nikdy neslyšel její album, jako když ho vydala. Vždycky jsem se k němu nějak postupně třeba rok dostával a takhle. A teďka to nové album jsem slyšel třeba jako 10 minut po tom, co šlo ven. Já jsem měl vědět, že čekal na tom Spotify, pustil jsem si ho a úplně mě to jako odrovnalo. Vzpomínám si, že jsem seděl doma, měl jsem ty sluchátka, to se s dobrým zvukem a byl to prostě takový banger a právě já miluji tohle a Perpetuum mobile. Oh!
0: Neskutečný pecky, který vydala a je vidět, že je fakt jako skvělá už jenom kvůli tomu, že se to všichni dokážou naučit jenom z toho poslechu, jenom z obyčejného poslouchání, víš, že se to neučí slovo od slova a pak to prostě pustíš všechno najednou úplnou novinku, prostě si to přeješ a ono to tam je. Takže neříkej, co má se stát, jsem strašně ráda, že jsme se tady užili společně a teď už se jdeme společně užít další pecky, tentokrát Chainsmokers a Coldplay.

0: Weekend, Ariana Grande a taky Save Your Tears. Doznívá éterem Hit Rádia Kontakt. Liberec opět po roce hostil Sviany Open, no a výsledky už máme dané na stole. Velké úspěchy, ale víc o tom zjišťovala naše Déňa.
1: Mezinárodní tenisový turnaj Sviany Open, který minulý týden ovládl antukové kurty v Liberci, je u konce. Kdo zvítězil a jaké nezapomenutelné momenty turnaj přinesl, dneska proberu se sportovním manažerem LTK Liberec Tomášem Trskem. Dobrý den.
2: Hezký den.
1: Pane Trsku, letošní Sviany Open je za námi. Jak byste turnaj zhodnotil z pohledu organizátorů? Splnil vaše očekávání?
2: Tak turnaj určitě splnil naše očekávání do puntíku. Když jsme turnaj letos připravovali, tak jsme si přáli hlavně pěkné počasí a to, aby se dařilo českým hráčům, a oboje nám vyšlo.
1: A jak to celé dopadlo? Kdo se stal vítězem turnaje?
2: Dopadlo to tak nejlépe, jak mohlo, protože vyhrál mladý Čech, a to je vlastně ten důvod, kvůli kterému my Sviany Open pořádáme. Vyhrál Honza Kumstát a troufnu si říct dominantním způsobem ve finále nad obhájcem titulu Gonzálem Buenem z Peru.
1: Jaké byly výsledky ve čtyřhře?
2: Čtyřhru ovládl španělsko-ukrajinský pár, ve finále porazil Čecha Davida Poljaka s Maxem Neuchristem. V finále čtyřhry bylo také velmi vyrovnané, ale myslím si, že ta dvouhra jí letos absolutně zastínila.
1: Jak si na turnaji vedli další čeští tenisté? Překvapil vás někdo svými výkony nebo výsledky?
2: Teď s odstupem času po turnaji hodnotíme los prvního kola, ve kterém se utkal první nasazený Zdeněk Kolář právě s vítězem Honzou Kunstátem, jako trošku smolný, protože ten zápas splňoval absolutně všechny kritéria špičkového tenisu a věřím tomu, že Zdeněk Kolář by býval postoupil také daleko, ale dařilo se i dalším spartianským hráčům, zejména Krumichovi s Brunslíkem, kteří postupovali, Krumich dokonce do čtvrtfinále. Tam bohužel doplatil na obrovské vedra, která panovaly v pátek, a prohrál svůj těžký zápas s Indem Nagalem.
1: Kdo byl podle vás největším překvapením letošního turnaje?
2: No tak tahle otázka je jasná. Je to Honza Kumstát, který z pozice pětistého hráče divoké karty vlastně dokázal turnaj vyhrát, a to asi nejde v tuto chvíli říct nic jiného.
1: Které zápasy nebo momenty byly podle vás letos nejzajímavější? Na co se bude dlouho vzpomínat?
2: Já osobně určitě vypíchnu vlastně výsledky dvou slovenských, troufnu si říct úsměvem, veteránů, 35-letého Gomboše a 36-letého Andreje Martina, který je spjatý s libereckým tenisovým klubem, a Andrej vlastně hrál ve finále kvalifikace zápas, který skončil tuším 13-11 tiebreaku rozhodující sady. To si myslím, že také divákům přineslo velký zážitek.
1: Tolik sportovní manažer LTK Liberec Tomáš Trsek o uplynulém Sviany Open v Liberci. Díky za rozhovor, pěkné léto a nashledanou.
2: Já děkuji Hit Rádiu a krásné léto.
3: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
4: Tak co, kolik ti dneska ukázala apka na fotovoltaice?
5: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
4: Za 0,0 nic? Já to posílám do svýho Volkswagenu.
5: Ty máš elektromobil?
4: Půjčenej, na měsíc. V Auto Nord si ho půjčíš, než se rozhodneš koupit.
5: Sousede, kde přesně?
6: Půjčovna Volkswagen ID for All. Na pobočkách Auto Nord v Terezíně, Děčíně a České Lípě. Přidejte se k sousedům, co to už vyřešili. Autonord.cz.
7: Tak co, Klára?
8: Kámo, vadí, že je malej.
7: Malej? A řešíš to nějak?
8: Ne, na to je moc malej.
7: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
9: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
10: Hit Radio Kontakt.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Yeah.

0: Na Hitrádiu Kontakt dozněli Miraje a vy se všichni podržte, protože v srpnu nás čeká 7 vteřin, kdy má přestat fungovat vesmír. Gravitace, všechno se vypne.
1: My jsme se tady s Deňou usadili, kdo z nás udrží kamennou tvář u téhleté informace, a já to nedal ani první větu. Ano, přátelé, podle jisté konspirační teorie má na 7 vteřin se vypnout vesmír a přestat fungovat veškeré fyzikální zákony. Lítá to Facebookem, samozřejmě s logem NASA, a to je prostě, jako dneska už je těžký, ano, jako věřit tomu, co je real a co ne. Na druhou stranu, furt se říká, jako selský rozum je takový jako top a to, jako, nevím, můj selský rozum říká, že se fyzika nedá vypnout jako světlo vypínačem prostě.
0: Můj selský rozum říká, vemte svým prarodičům a i rodičům telefony, ať se tam taky nepřihlašují společně s dalšími 50 000 lidmi, kteří chtějí právě 12. srpna, kdy to má všechno vypuknout, v 14.15 skákat do vzduchu.
1: Počkej, k tomu se dá přihlásit?
0: Ano.
1: A co ty lidi, co se nepřihlásí?
0: Zúčastněná akce, no to.
1: Tak jako kolem mě budou lítat lidi?
0: Ano.
1: Nice.

0: David Guetta, Teddy Swims, Tones and I a Gone, Gone, Gone. Právě doznívá Etrem Hit Rádia Kontakt a je čas podívat se společně, jak to vypadá na silnicích.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech.
0: V Liberci v křižovatce ulic Alojzina Výšina a Hrubínova se srazila dvě osobní auta, projíždíte tady bez zdržení.
1: A bacha, v Turnově v Nádražní ulici probíhá tady rekonstrukce vozovky. Provoz je na místě řízen jedním jízdním pruhem.
0: Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Zajeďte na Zámky, Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
3: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
4: Autokoutek.
5: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
4: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
5: Výhodné financování.
4: Pro nové i ojeté vozy.
5: Ale jen u Autokoutek.
4: Dobrá adresa pro váš vůz.
5: www.autokoutek.cz.
4: Již 30 let.
6: Dimitri se po loňském vydařeném koncertu vrací na zámek Sviany. 5. srpna zažijte jedinečný open-air koncert kapely Dimitri, která otřese zámeckými zdmi. Nenechte si ujít koncert Dimitri na zámku ve Svianech. Ve středu 5. srpna. Vstupenky v síti Go Out.

0: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
3: Máme 17 hodin, jsou to krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké odpoledne. Všechny stanice v Česku dnes překonaly teplotní rekordy pro 4. srpen. Přes 40 stupňů se teplota zatím dostala na 10 místech. Nejvíce naměřili v Jihomoravské Strážnici, a to desetinu pod 41 stupni Celsia. Podle meteorologů navíc nejsou hodnoty ještě konečné. A současné tropy mohou komplikovat stavební práce na silnicích a dálnicích. Nezpůsobují ale úplné zastavování staveb. Jejich průběh je pouze nutné přeorganizovat. Přestože lze období extrémních teplot dlouhodobě pozorovat častěji než v minulosti, letošní léto stavařům nepřináší zásadně nový problém. Na obloze spatříme mimořádnou astronomickou situaci. Nastane výrazné zatmění slunce a následovat bude i meteorický roj Perseid. Podrobnosti říká astronom Petr Horálek.
4: Slunce bude zakryto měsícem z více jak 80%, čili bude to opravdu velice výrazný záchvěv. Samotné zatmění bude pokračovat ještě při západu slunce a hned v zápětí v průběhu té nadcházející noci bude vrcholit meteorický roj Perseid. Ten je zajímavý tím, že zejména v ranních hodinách, tedy až 13. srpna, by mohlo zazářit až 80 metrů za hodinu.
3: Doplním, že úkaz nastane ve středu 12. srpna. Fotbalisté Sparty jako třetí český tým zasáhnou do letošní kvalifikace evropských pohárů. V dnešním úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů doma od 8 přivítají Lyon. Za francouzský celek nastupuje Pavel Schulz. Český reprezentant ale do duelu na Letné dnes kvůli zranění kolena nezasáhne.
0: Letní scéna v Paláci Líbik. Talkshow, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Kultura pod otevřeným nebem.
5: Zítra čekáme na severu teploty až na 37 stupních ráno a dopoledne spíš jasno, ale až polojasno. Odpoledne nebo k večerním hodinám můžeme počítat s menší oblačností a ojediněle taky přeháňky nebo bouřky.
1: Hit Radio Kontakt.
6: Ladíte Hit Radio Kontakt, na kterém pokračuje vaše oblíbená odpolední show s Dénou Janečkovou a Jirkou Krupicou.
5: Doufám, že si užíváte společně s námi tenhle skvělej nabitej playlist, který samozřejmě nabízí víc, než byste i čekali.
6: Je to tak, dáme si jednu z nejpozitivnějších kapel vůbec v historii, a to kapelu Offspring.
7: Hit Radio. My friend's got a girlfriend and he hates that.

0: Marka Stračeného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývají 3 dny.
1: Já jsem Stračený.

0: Na Hit Radio Kontakt právě teď dozněl Marek Ztracený a my se pojďme podívat do Itálie, kde na malém trajektu v malém Citroenu Ital převážel poníka. Jako já v Itálii jsem byla nespočetněkrát a viděla jsem tam různé věci, protože Italové celkově jsou takový free lidi, podle mě oni mají mentalitu takovou, že můžou všechno a dokážou všechno. No a narvat malýho, nebo ne narvat, poník byl v pohodě, zvládnul cestu v pohodě a vyšel si docela taky v klidu, ale v malém Citroenu ho vidět.
1: Tak jako víš, co v Itálii vozí v autě poníka v Jablonci včely.
0: Six, seven, tak. To už je prostě, to už je různý.

0: Lost Frequencies a taky Crazy. Doznělo 2 minutky po 17:45 v éteru Hit Rádia Kontakt a jestli chcete dnešní den zakončit něčím fakt příjemným a krásným, tak je to možná zpráva, že je den bílého vína. Takže dneska nějakou tu skleničku. Přestože úterý, co by ne?
1: Jako, já myslím, že není co k tomu dodat. Prostě jeden bílého vína. A takže už chci slyšet jenom to...
0: Den bílého vína a všichni se usmáli teďko. Já vás vidím, i přestože vás nevidím.
1: Protože dneska, kdo si dá lahvinku až 2, není alkoholik, protože pouze se laví den bílého vína.
0: Tak to má být.
1: A víš co, jako, já jsem z polovinařské rodiny a u nás jako bylo normální, když prostě se někdo zeptal prostě strejdy, který měl vinohrad, říká, a kolik z toho dneska vypil? Dneska nic, jenom litr bílého. Litr bílého je nic, to se nepočítá. Od litru vejš je teprve to, že jsem začal dneska pít. Jako, no.
0: No tak uvidíte, pokud chcete vyrazit na nějaký fakt dobrý posezeníčko kor v tomhle krásném počasí, tak na terásku v Dvoudecce, třeba u nás v Liberci, tam je to perfektní, každý rok tam sedím a když mě nenajdete tady za mikrofonem, tak mě vždycky najdete tam minimálně.
1: Já to mám rád u hrušky.
0: Hruška je taky moc dobrý, takže kamarádi, tipy máte, vyražte, prostě dneska se slaví. A my jdeme slavit společně s Imagine Dragons už za chvíli.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Self-Aware a Temper City, taky jedna z novinek u nás v playlistu Hitrádia Kontakt. A já jsem si řekla, že bychom dneska mohli takhle, teďko furt je sice dusno, vedro, ale už je to lepší než přes celý den.
1: Já jsem chtěla říct, že jako všechny města v Česku jsou dneska High Temper City.
0: To je pravda. High Temper City rozhodně jo, protože aktuálně je už vydána zpráva, že všechny teplotní stanice v Česku překonaly teplotní rekordy. Všechny stanice už stouply nad 40 stupňů
1: Celsia. A to je velmi dobrá zpráva, protože si, přátelé, nemusíme závidět, vedro máme všude stejně.
0: přesně, ale teď už se jdeme dát around the world, takže třeba se podíváme někam, kde je trošičku chladnějc.
1: Společně s ATC. To zní jako plán.

0: Přátelé, posloucháte Hit Radio Kontakt a máme pro vás dobrošpatnou zprávu. Dobrošpatnou zprávou je, že se blíží 18. hodina a ta dobrá zpráva je, že vysílání samozřejmě jede 24/7. Ta o něco horší je, že se s vámi pro dnešní den velmi brzy budeme muset s Déňou rozloučit.
1: Zároveň ale vás přivítají kolegové, se kterými si užijete večerní speciál na Hit Radio Kontakt, dneska Hit Radio Classics. Koukali jsme, třeba na začátek si užijete Celine Dion, nebo taky Shane Twain, Prince Little Joe a spoustu dalších skvělých men. Takže rozhodně je co poslouchat, je s čím si užívat i tenhle horký večer, takže určitě k tomu využijte Hit Radio Kontakt. No a my společně jdeme na další pecky, už za chvilku.
2: Jindřichovice pod Smrkem ožijí o víkendu tradičními jindřichovickými dny. Těšit se můžete na koncerty, hasičskou soutěž, prohlídky větrných elektráren a živého skanzenu, výletní vláček i soutěž o nejlepší štrůdl. O tom, co dalšího letošní program nabídne, si popovídáme se starostou Martinem Bondráčkem. Nalaďte si Hit Radio Kontakt i ve středu.
3: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
4: Autokoutek.
5: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
4: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
5: Výhodné financování.
4: Pro nové i ojeté vozy.
5: Ale jen u Autokoutek.
4: Dobrá adresa pro váš vůz.
5: www.autokoutek.cz.
4: Již 30 let.
6: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
7: Hele! Existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
8: Jo.
7: Jakej?
8: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
7: Přijďte před Liberecký kulturák na den svianskýho piva v pátek 7. srpna od 2.
8: Vynikající Sviany, speciality na grilu a skvělá muzika. Motorband, divá bára, Devil Heads a další. Vstup zdarma.
7: Den svianskýho piva v pátek před Libereckým kulturákem.
9: Dimitri se po loňském vydařeném koncertu vrací na zámek Sviany. 5. srpna zažijte jedinečný open-air koncert kapely Dimitri, která otřese zámeckými zdmi. Nenechte si ujít koncert Dimitri na zámku ve Svianech. Ve středu 5. srpna. Vstupenky v síti Go Out.
10: Tak to kecáš.
11: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
10: A co na to jeho holka?
11: Našla si jinýho. Ten mám malej.
10: No jo, zlatej malej.
12: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
13: Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio Kontakt.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Eteru Hit Rádia Kontakt doznívá Ray Dalton a Blood Running. Kousek, který nám uzavírá taky dnešní odpolední show. To znamená, že já už se s vámi pro dnešek rozloučím a za chvilku už si vás přeberou kolegové z večerního speciálu. Těšit se můžete na skvělý jména a teď ode mě se můžete těšit třeba ještě na Naughty Boye, Sama Smitha, jejich La La La, Lady Gagu nebo Alvaro Solera. Tak se mějte krásně a čau!

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči pozor v Liberci, v křižovatce ulic Alojzina Výšina a Hrubínova jsou v sobě dva osobáky. A bacha, v Turnově v Nádražní ulici probíhá rekonstrukce vozovky. Provoz je na místě řízen jedním pruhem. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
8: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
9: On air.
0: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Smogová situace je vyhlášena v Ústeckém a Středočeském kraji a také v Praze. Důvodem jsou vysoké koncentrace přízemního ozonu. Platí do odvolání. Omezit bychom měli pobyt venku, zejména v odpoledních hodinách, a zdržet se zvýšené fyzické zátěže. V Česku platí také výstraha před extrémně vysokými teplotami, bouřkami a vznikem požárů. Hasiči zasahují u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. Vyhlásili nejvyšší stupeň poplachu. Na místo letí vrtulník Black Hawk s bambivakem, který předtím pomáhal s požárem na Šumavě. Záchranná služba na místě nezasahuje, nikdo není zraněný. Obce dostanou peníze na údržbu malých vodních nádrží. Ministerstvo zemědělství na to vyčlenilo 300 milionů korun. Za dotace obce postaví nebo opraví hráze, břehy, výpustné objekty nebo odstraní usazeniny. Žádosti bude možné podávat od 7. září do 7. října. V katedrále svatého Patrika v Dublinu proběhl pohřeb irského hudebníka Glena Hansarda. Na smutečním obřadu vystoupili jeho hudební kolegové z kapely The Frames. Společně s Markétou Irglovou zaspíval Eddie Vedder, frontman kapely Pearl Jam. Rozloučit se přišli také Bono a The Edge z U2. Živý přenos na internetu sledovalo více než 40 000 diváků.
11: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Místo, které spojuje.

0: oblačno, místy polojasno, z počátku noci ještě v Čechách doznívání přehánek a bouřek. K ránu se na západě a severozápadě opět pak objeví. Noční teploty 24 až 19 stupňů, zítra pak polojasno, postupně zataženo. Přehánky nebo bouřky ojediněle silné a nejvyšší teploty 32 až 36 stupňů, na Moravě a ve Slezsku opět až 40.
1: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi už Kateřina Pechová a samozřejmě taky to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Doufám, že jste se ještě nerozpustili a že na to máte sílu a energii, co? Shania Twain, Kaching, právě teď.

Prince Ital Joe a Mark v éteru Hit Rádia, hezký večer. A už by to asi s těmi rekordy stačilo, co? No já myslím, že určitě minimálně s těmi teplotními by to asi už mohlo takhle stát dobrý, dali jsme si nějaký rekordy letos. Pojďme se vrátit k normálním teplotám, co? Takový 25 až 28, co? Pohodička, léto, ne? Zdravíme na Moravu i do Plzně, respektive k Plzni, kde dnes opravdu padaly opět rekordy přes 40 stupňů. Jste opálený? Já doufám, že ne, že jste zůstali někde, kde se dá normálně fungovat. Obecně všichni se asi cítíme trošku přehřátí, trošku ty hlavy moc nefungují, tak se nepřepínejte, jo? Nic nevymýšlejte, nic pravděpodobně tak moc nespěchá. Naopak, pojďme společně trošku zvolnit, jo? Kor takhle na večer, třeba ty teploty spadnou aspoň na těch 20 tým právě teď.

0: To je prostě doják. No, kdy jste naposledy viděli Titanic? Celine Dion, My Heart Will Go On. Neskutečný hlas tady v éteru Hit Rádia. Krásný večer, co? Tohle vás možná malinko schladilo, představte si tu ledovou vodu tam tehdy, jo? Tak je vám zima? Nechali byste tam Lea tak jen tak v té vodě? Ne, co? Jo, Leo je rok od roku hezčí, je to prostě tak. No nic, dámy a pánové, my už samozřejmě dávno víme, už proběhl experiment, že na ty dveře by se vešly oba, zvládli by to, jo, takže Rose prostě nechtěla Lea zachránit, to je jedno, to už je daný, klidně si to puste znova, můžete se tady v ten moment oprávněně rozčílit, protože oni by to zvládli společně. Jo, ale to nevadí, nebyla by to samozřejmě taková tragédie potom. Další hity nás samozřejmě čekají, budeme se dál nořit do 80., 90. a taky milénia. No a bude třeba tahle legenda. Ano, Bonnie Tyler, k tomu OMD, nebo seš už za chvilku.
1: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
2: Tak co? Kolik ti dneska ukázala apka na fotovoltaice?
3: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
2: Za 0,0 nic? Já to posílám do svýho Volkswagenu.
3: Ty máš elektromobil?
2: Půjčenej, na měsíc. V Auto Nord si ho půjčíš, než se rozhodneš koupit.
3: Sousede, kde přesně?
4: Půjčovna Volkswagen ID for All. Na pobočkách Auto Nord v Terezíně, Děčíně a České Lípě. Přidejte se k sousedům, co to už vyřešili. Autonord.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Gambare a Seš v éteru Hit Rádia, hezký večer. Ale to je mi náhoda, jo. To si představte, dneska je den bílého vína. Ne. No já jsem si to nevymyslela, prosím vás, to tak prostě je, jo. My ty pravidla neurčujeme, my si jimi maximálně můžeme leholince řídit, jo. A bílé víno, tak to se ideálně podává hodně chlazené, což nám v tomhle počasí určitě pomůže. Ne, že bychom měli pít alkohol, to bychom asi neměli, ale víte, jak to je, jo. Taková troška na uklidnění nervů, jo, třeba. Protože pojďme si říct, že vědci tvrdí, že je zdravé na srdce bílé víno, jo. No a já si myslím, že je zdravé i pro třeba vaše okolí ve chvíli, kdy jste v nervech, jo, protože když si trošku dáte, tak jim třeba nebudete chtít tolik ublížit. No, tak to můžete dneska oslavit, rozhodně vás nenutím, vím, že je teprve úterý, ale kdybyste chtěli, argument máte. A ten nejlepší soundtrack k tomu máte taky. Za chvilku Joy and Jet a teď jsou tu Erasure, Blue Savannah.

0: Kdo by nemiloval rock and roll a zvlášť v podání Joan Jett? Posloucháte Hit Radio 6:45, přeju krásný večer. Řekla bych, teploty jdou dolů, ale pojďme si říct, že to není tak úplně pravda, takže můžeme si to minimálně velmi intenzivně přát. Pojďme si to všichni chvilku přát. No, třeba to vyjde. Budeme doufat, co je jistota. To jsou další hity. Za chvilku třeba Košín, taky Zoo, už se blíží čas sluhů. A taky tahle pecka. Would I Lie to You a Charles a Eddie už za malou chvilku, tak buďte s námi.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3 plus 1 v Děčíně za 3 255 735 korun, pozemek k bydlení ve Smržovce u Jablonce nad Nisou za 2 990 tisíc, byt 2 plus 1 v Děčíně za 3 149 685 korun, rodinný dům ve Ctětíně u Chrudimi za 999 tisíc a byt 3 plus 1 v Jakartovicích u Opavy za 4 460 tisíc. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.

0: mnoho dalších. Více informací na webu a sociálních sítích. Kelskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno, od pondělí do neděle.
2: Hit Radio.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a Jakeu.
3: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
4: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
3: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Krásný večer, minuta po 19. hodině, doufám, že zvládáte. Ano, je teprve úterý, ale ty nejlepší hity, ty máme. To nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a právě teď, jeden naprosto legendární hlas. Tohle je Janet Jackson a Together Again.

Bon Jovi a Runaway v éteru Hit Rádia, hezký večer. A když se řekne vzít to hopem, jo, tak tady máme asi, dalo by se říct, úplnou definici toho. Jeden německý pár totiž teďkon to vzal opravdu hopem a stihli, prosím vás, svatbu i narození dítěte, a to během 90 minut. To je docela rekord, jo, když si vezmete, jak člověk se stresuje, že jo, svatba dlouhá, někdy až 3 dny to trvá, že jo, neskutečný, no tak tady ne, prosím vás. Oni teda měli termín svatby 3 týdny před termínem porodu. Málo. Ano, je to tak, protože už během příprav na svatbu, tak nevěsta začala cítit, že se něco asi děje. No, kontrakce během obřadu už byly natolik silné, že jim oddávající dala zkrácený obřad a jeli rovnou do nemocnice. Gratulujem, samozřejmě, všechno dopadlo dobře, což je super. Ale vidíte, jo, člověk to furt oddaluje a pak se to tady stihne za hodinku a půl, máte vystaráno. Nádhera. Teď ale zpomalíme. A to společně s Whitney Houston.

0: Tohle jsou Beyoncé a Jay-Z, Crazy in Love na Hit Radio. Krásný úterní večer, máme 7:45, doufám, že si užíváte hezký úterý, pokud to jde, ale jo, už to není pondělí, tak by to mělo být dobrý, jo. Navíc 4. srpna, všimáte si, jak to utíká, jo, už jenom opravdu chvilinka, jde se zpátky do školy, taky už nebude takový vedro, doufejme, jo. No, září za rohem, doufám, že už jste začali schánět školní pomůcky, já už je potkávám úplně všude třeba, jo, bude to potřeba. Takový ty věci, co vaše dítě buď i hned ztratí, a nebo vůbec nikdy nepoužije. Já doufám, že vy si ale velmi, velmi užijete další hity. Čeká nás totiž Samantha Fox, Tom Petty nebo A-Teens.
1: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz nebo volejte 734 579 079.
2: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. EchoOnline.cz.
3: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
4: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
3: Tak to bude drahota.
4: 6, 5? 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
3: Za auto roku? Jako fakt?
4: Fakt. 6, 5, 5. Jen v Autonord.
5: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.

Hit Radio Kontakt.

Martins, Gimme, Gimme, Gimme, posloucháte Hit Radio. No a pozor, 12. srpna, přesně ve 14.15, ničeho se chyťte, ne teď, až toho 12. srpna, jo. Protože já nevím, jak moc věříte konspiračním teoriím, ale tahle je výborná, jo. Tahle, prosím vás, teorie tvrdí, že má právě 12. srpna ve 14.15 na 7 vteřin, 7 dlouhých vteřin, přestat fungovat gravitace. No a lidi se na to těší, jo, jak je to povznese, budou vyhazovat věci do vzduchu, točit si to. Mhm. Takhle, blbý je, že to celý stojí na vymyšleném vyjádření z NASA. Jo, nikdy to nezaznělo doopravdy. Ale je skvělý, kolik lidí vlastně uvěřilo tomu, že se fyzikální zákony dají prostě vypnout. Jo, jakože, hele, co by ne, dneska je doba taková specifická. Dokonce jsou na Facebooku skupiny, respektive události na tohleto a je tam přes 50 tisíc potvrzených účastníků. Já se strašně těším na ten moment, kdy prostě bude 14-16 a ty lidi budou tak sbírat ty střepy z té podlahy, z těch věcí, co rozházeli do vzduchu. No nic, hele, uvidíme. 12. srpna, datum máme, jo? Necháme se překvapit. Nějaký jistoty přeci jenom ale máme. Teď gravitace určitě funguje a právě teď taky startují Elan a Láska moja.

0: Cliff Richard a jeho Dreamin'. Posloucháte Hit Radio 7:45. Přeju hezký večer. Doufám, že oceníte, když vám řeknu, kolik je hodin, abyste ušetřili ten čas zadívání na hodiny. Jo, i vám můžu říct, jaký je počasí. Dobře, v každé části republiky úplně jiný. A ano, doufáme, že zítra přijde ten déšť, který nám slibují. Uvidíme. Třeba dneska tady v Praze vůbec pršet nemělo. A najednou z ničeho nic začalo pršet. Pršelo teda asi tak, jako když, já nevím, k čemu to přirovnat, jako když na někoho cáknete, jo, tak nějak pršelo, takže žádná velká sláva, uvidíme, třeba to zítra konečně dorazí, snad to nedorazí třeba v pátek, že jo, Marka Ztraceného čeká ta velká letná, no, uvidíme, budeme doufat, že to už bude příjemně, krásně a tak akorát, uvidíme, tak akorát, fantastický, to bude za chvilku tady. K vašemu lepšímu večeru, totiž Travis, Korona nebo Michael Jackson, tak nikam nechoďte.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Hit Radio.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
1: Autokoutek.
2: Na jediné adrese. Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
1: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
2: Výhodné financování.
1: Pro nové i ojeté vozy.
2: Ale jen u Autokoutek.
1: Dobrá adresa pro váš vůz.
2: www.autokoutek.cz.
1: Již 30 let. Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: 8. hodina je tu, přeju všem krásný večer, dál si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a teď Technotronic a Get Up, jdeme na to.

0: Girls Under the Boardwalk. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. No, jaký máte rodinný vztahy? Co takhle, pokud máte ex-manžely a ex-manželky, vycházíte spolu? To není samozřejmě vždycky jednoduchý a samozřejmý, jo. Ale Eros Ramazzotti tohle umí. Prosím vás, on je na dovolený. A ne s jednou, ale rovnou se dvouma svýma ex-manželkama. No a očividně si to užívá. Jo, jako tehle, to je fantastický. Pak, že to nejde. Takhle, asi je to o něco snažší, když máte spoustu peněz, jako Eros má, že jo. Tak asi to tomu pomáhá, možná i proto s ním prostě jedou, je to v pohodě. Tak zkuste zavést taky, jestli chcete se svýma ex-partnerama vyrazit. Možná to nedoporučuju. Ne, ne, ať máte s tý dovolený, opravdu dovolenou, to jeďte možná radši sami. Reddy Kirken a černý brejle právě teď.
1: Nosím černý brejle.

Shakespeare Sisters dohrávají na Hit Radio. My se spolu dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia a taky se společně snažíme nerostát. Je to tak, navzájem si pomáháme, že jo? To je důležitý. No já tu mám tematicky jeden song, který se k tomu aktuálnímu období opravdu hodí. Vzpomeňte si na mě, až vám večer bude vedro. Ano, In the Heat of the Night, Sandra, k tomu Santana nebo Thompson Twins. Už za chvíli.

0: Hit Radio.
1: Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

Thompson Twins v Eteru Hit Rádia. Krásný večer. No pozor, jo. Řešili jsme tady před chvílí dovolenou. Tak znáte pravidlo 43 dnů? Možná ne. Možná jste to nikdy neslyšeli, tak asi vás to pobaví, jo? Protože podle vědců bychom měli mít dovolenou každých 43 dní. Já jenom to nechávám vyznít, zkuste si to představit, že byste fakt každých 43 dní si dali pohodu, jo? V opačném případě totiž údajně klesá psychická pohoda z návratu, přichází deprese, úzkost a další takovýhle skvělý věci, takže zaměstnavatelé by vlastně měli povinně nařizovat volno každých 6 týdnů, protože unavený zaměstnanec je pro firmu dražší než letenka. To je jasný, že jo? Blbý je samozřejmě, že těch 43 dnů, nevím úplně, kde na to vezmem. Nevím. Jako leda bychom začali krást a skončili bychom na velmi dlouhé dovolené v chládku. Jako v tomhle vedru by to asi bylo fajn, ale nestojí to za to. Oasis, Stop Crying Your Heart Out, právě

0: a Maduar v éteru Hit Radio. Krásné úterý, krásný večer všem, blíží se nám 9. hodina a to znamená jediné. Já se s vámi pro dnešek loučím, budu se těšit zase zítra přesně v 18.00. I zítra společně procestujeme časem za těm nejlepším z 80., 90. a milénia. Ale zase až zítra. No a docela třeba tohle. Kdybyste toho slunce měli málo, Milk and Sugar, Paula Abdul nebo Tina Turner už za chvilku. Mějte se hezky, ahoj.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. Comfort-group.cz.

0: Auto Koutek.
1: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
0: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
1: Výhodné financování.
0: Pro nové i ojeté vozy.
1: Ale jen u Auto Koutek.
0: Dobrá adresa pro váš vůz.
1: www.autokoutek.cz
0: Již 30 let.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvrací prý.

letech, mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek, z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili,

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
1: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: tak všechno mám.
1: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.
2: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz

zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.

0: zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.